0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.

0: špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz. Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Sofia.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio FM+. Tohle vám hrajeme nově.

0: víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
8: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
9: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
8: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
9: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
8: Elitex.
9: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
10: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Schmutzler v Plzni Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Válka na Blízkém východě dopadla na české firmy. Podle posledních průzkumů válečný konflikt mezi Spojenými státy a Íránem pociťuje 5 ze 6 tuzemských společností. Trápí je především zdražování pohonných hmot, které od doby před válkou připsali v průměru zhruba třetinu. Taky Česko se setká s ebolou. Fakultní nemocnice Bulovka se chystá na přijetí nakaženého občana Spojených států. Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje pro českou veřejnost riziko, postupy pro podobné situace jsou totiž jasně nastavené. Muž je bez příznaků a do Česka by měl dorazit dneska večer. A na závěr smutná zpráva z tenisu. Španělský mladík Alcaraz letos nenastoupí v Old England Clubu. Jeho účast na letošním ročníku Wimbledonu zhatí zranění zápěstí. Vítěz legendárního Grand Slamu z let 2023 a 2024 to včera oznámil na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Městská hromadná doprava v Klatovech bude od 1. července pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu vozidel v centru a také rychlejší průjezd autobusových linek. Druhé největší město Plzeňského kraje bezplatnou hromadnou dopravu zavede jako vůbec první v celém regionu. A jaké počasí nás dnes čeká na západě Čech? Většinou by mělo být oblačno. Předpověď slibuje taky občasný déšť nebo přehánky, výjimečně prý i bouřky. Na teploměrech dnes naměříme mezi 17 a 21 stupni.
8: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je to neuvěřitelné, ale jsme tu kompletní. 6 hodin, 3 minuty, je tu Jasmin.
2: Ahoj.
1: Je tady David.
3: Dobré ráno.
2: A Michal.
1: Dobré ránko. Jak se máte lidi, co?
3: Tak já vždycky už teďka jdu do toho studia nervózní, kdo přijde, kdo nepřijde, no.
1: Já to věděl. Tak jsme hlavně rádi, že jste přišli. Vy, kdo nás sladíte, Blink-182. Tím začínáme, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: I Miss You, Blink 182, 6 hodin, 6 minut, tohle je Hit Radio. Michal, Jasmin a David s vámi přejeme krásné středeční ránko. Já jsem úplně zapomněl, co je za den normálně. Já jsem taky skoro zapomněl ráno vstát, se vám musím přiznat.
1: Jak to?
0: No, víme, že mám asi 6 budíků. Dobře, 4 budíky. A tak jsem odklik jeden, odklik jsem druhý a teďka přišla absolutně nebezpečná věc. Já jsem zavřel oči ještě.
2: Riskuješ.
0: Riskuju a za 3 vteřiny jsem je odevřel a říkám si, ježiš, ještě, že protože už teď by tady byla Jasmin a David sami, byste tady byli.
2: Nic novýho.
0: A já teda musím prozradit, já když přijdu třeba v 5.55, tak Jasmin mi takhle vždycky do výtahu sem pošle SMSku. Sej zhůru, že jo, ty...
1: Tak to není, ale dneska jsem chtěla psát taky a ty si v tu chvíli přišel, takže naštěstí jsem psát nemusela, ale stresík byl.
0: Máme napojeno, no, takže já jsem tím chtěl jenom říct teda, že jsem strašně rád, že jsem se vykopal z postele, že to bylo náročnější, co vy dva?
1: Za mě v pohodě, vy.
2: Úplně v pohodě.
0: Ne, v pohodě, no.
1: Za mě taky dneska v pohodě, ale zajímá mě, jak za vás. Čeká nás klasicky minuta šampionů, máme 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy a chceme po vás 3 věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co to vaše ráno?
0: To číslo znáte, 777-937-777, budeme rádi za SMSku nebo zprávu přes WhatsApp. No a samozřejmě, za co byste mohli být rádi vy, takhle chvíli po 6. je další parádní muzika, ale Farben, Baby Goodbye. Tak pojďme na to, šampioně, hezké ráno.

0: Tohle je Sia. Give me love. 6 hodin, 13 minut, ladíte Hit Radio. Startuje minuta šampionů, ptali jsme se, jaké máte ráno, jak se vám vstávalo, tak pojďme na to teď.
1: Kaťa Olomouc stala taky na čtvrtý budík, spala by a spala.
0: Chápu, Zuzka Jihlava zdívá po cestě do práce a těší se na večerní grilovačku.
1: Anička z Havlíčkova Brodu, její dnešní ráno velký důvod vrátit se zase do postele.
0: Maruška Novíčín je KO, sedí a čumí.
1: Renča z Kalice u České Lípy, vstávalo se super, syn zvládl maturitu, gratulujeme.
0: Praha Vendy jede do Krumlova se svojí Baruškou.
1: Petr Meziměstí už v práci čte e-maily a dává si parádní snídani, co připravila jeho láska.
0: Dobrou chuť, David Jacler, náročné, to je každý den, dcerám se taky přes týden nechce z postele, pozdravuji vás.
1: Karolína Batelov konečně stíhá napsat, jde do práce a čeká v koloně.
0: Jana Beroun šťastně v práci rozdýchává blba z dálnice. Pěkný sluníčkový den.
1: Marcela Český Těšín zrovna vstává, je nachlazená a má home office.
0: Milis Budějc, já dnes taky zmáčkla budík o 15 minut a zaspala, ale doženu to jinde. S vámi to půjde snadno, díky za vás. Yeah. Ne, to my díky za vás. My díky za vás. A já děkuju taky za vás dva, Jasmin, Davide, že vás mám.
2: No taky děkuji, Míšo.
0: Co bych bez vás dělal? No nebyl bych tady. JC Stewart, Scars, to jsou další hity pro vás v 6 hodin 14 minut. Tak jdeme na to, hezké ráno.

0: Čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ránko, Michal, Jasmin a David s vámi a dobro existuje.
1: Já se přiznám, že mám občas takový špatný pocit z internetu, furt nějaký jako hádky a tak, ale pak přijde moment, který vám to úplně zvrátí a řeknete si, že opravdu, jak říkal Michal, dobro existuje. Brněnský centrum Pomáháme zvířátkům nedávno zasáhlo obrovský požár, možná jste to viděli, fakt obrovský škody, strašně zvířátek utrpělo. Kolovalo internetem takový video staršího pána, který se tam o ně stará a prosil, ať přispějete, protože on 30 let zachraňuje zraněný a opuštěný zvířátka a vlastně přišel o všechno, úplně to tam bylo spálený na popel a všichni jsme dokázali pomoct a vybrala se neuvěřitelná částka za dost krátkou dobu.
0: 16 milionů korun. A my vám všem, kdo jste přispěl, na dálku tleskáme. Mimochodem, je tady ve studiu proběhlo nějaké přispíváníčko.
1: Ano.
0: Že, Jasmin?
1: Tak já miluji zvířátka, takže já jsem posílala několikrát, tohle mě jako hodně, hodně bolelo, takže mám taky velkou radost.
0: Tak moc děkujeme. Zdravíme do útulku u Brna a to, že miluji zvířátka, není vlastně žádný tajemství. S dvěma zvířatama tady každý ráno seš. A jedno z těch zvířat vám všem za malou chvíli pošle další parádní muziku LP Lost on You. No a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí, tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
10: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
11: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
12: Nápady, typy, inspirace.
13: Šumava žije!
12: Šumava žije CZ.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
16: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
17: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
18: Izolvest.
19: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
18: Izolvest.
8: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
18: Izolvest.
19: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
18: Izolvest.
8: Tak zavolejte ještě dnes.
19: izol@vest.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
20: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
20: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
20: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
20: A 30?
13: Acema.
20: A 40?
13: Acema.
20: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
21: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
22: Carglass opraví, Carglass vymění.
23: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
24: Fakt? A kam pojedeme?
23: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
24: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
23: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Jedna nehoda vás teď může zdržet na Chebsku. Došlo k ní u Teplé, kde se srazilo osobní auto s divočákem. Na místo už dorazila policie. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
26: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky. Auta jako ze škatulky.
27: Hit Radio FM+.

0: Je přesně 6:30, posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Michal, Jasmin, David s vámi a David má...
1: Ranní update.
2: Fanoušci Arsenálu se dočkali, jejich londýnský klub se raduje z vítězství v anglické Premier League. Na titul přitom čekali dlouhých 22 let. Poslední krok za ně udělal druhý Manchester City, který včera jen remízoval. Když do Thajska na díl, tak jedině s vízem. Oblíbená dovolenková destinace zkracuje dobu bezvízového pobytu na polovinu. 93 zemí, včetně Česka, tak bude moct v Thajsku zůstat bez oficiálního povolení státu jen 30 dnů. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu víc, vládou stanovené maximální ceny totiž v půlce týdne opět porostou. Litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů, nafta potom za 42,17. Já vám teďka něco prozradím.
0: Jo? Ano.
2: Když se zprávář chce bavit o cenách pohonných hmot nebo o počasí, tak mu začínají docházet témata.
0: Já jsem myslel, že jsi říkal, že nám chceš něco říct, že vám pod barákem teče ropa, že jste to napíchli a že nás teďka bude zásobovat. Všechny posluchače Hit Rádia a nás tady ve studiu. To byla paráda, to byla bomba. No tak snad už... Ale už by se tam mohli domydlit, už by to mohli odevřít, jako už je to taky úplně nebaví tankovat za tyhle peníze. To se asi shodneme, že jo? Ale co by vás mohlo bavit, kdo nás ladíte? Pozor, pozor.
2: Proto jsi to tady od rána pouštěl.
0: Já mám úplně husí kůži, já jsem se těšil, ono, já takhle, nevybral jsem to já, bylo to v playlistu, to se přiznávám, a když jsem to viděl, tak se říkám, těším se na 6:30, protože Abraxas miluju. Tohle je z roku 2000 a vlastně zároveň vzpomínka na Míru Imricha, zpěváka skupiny Abraxas, protože teďka v květnu, to jsou 2 roky zpátky, co nás opustil, tak pojďme si dát společně Ten obyčejný svět. A připomínáme, že srdcovky, což vlastně je taková srdcovka, si můžete dát i s Jirkou Plnářem každý den mezi 12. a 13. Tak 6:32, Hit Radio a obyčejný svět. Hezké ráno.

0: Chvíli o půl sedmé jste s Hitrádiem, krásné ránko, tohle byla Katy Perry.
1: Jestli mě nějaká země udivuje, tak je to Anglie, kde vás za špatný parkování hnedka vezmou, ale týpka, který jezdil 70 let bez řidičáku, toho se jako nevšimli, jo. On začal řídit už někdy ve 12, normálně celý život jezdil po silnicích a policie na něj přišla až po 80, díky kamerám, který zjistili, že to auto není pojištěný.
0: Dojezdil,
1: ale 70 let bez řidičáku.
0: Mně to přijde naprosto geniální vlastně, že tenhle borec začal řídit v době, kdy se vlastně ještě místo blinkru ukazovalo rukou z okna, kam jedeš. A benzín stál tak 2-3 kačky podle mě, jo. To je neskutečný. Ale zase ho možná policajti mohli zaměstnat jako instruktora, protože když jako přežiješ 70 let na silnici bez papíru, tak to máš asi docela dost v ruce, ne?
1: To je fakt, tak někdo možná zase zvládá zkoušky, ale nezvládá pak řídit, on to měl opačně.
0: A co s ním teďka udělali? Takže jako neřídí, nebo?
1: No neřídí, ale teď vlastně jako už je celkem starý, to už ho mohli nechat, ne?
0: Už to mohli, přesně, tak já nevím, co řešej. No. Tak vy, kdo máte teďka právě teď v 6 hodin 40 minut v ruce volant, zvládněte cestu, ať jedete kamkoliv a za malou chvíli přidáme dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí. Pěkné ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.

0: www.vývar.cz.
1: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
2: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-C-Z.
4: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. V extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: pozorností.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Rádiu.

0: Nickelback, 6 hodin, 52 minut. Plánujete dítě? Davide.
1: Osobní, ne?
0: Tak se známe, ne? Dobře, co ty, Jasmin? Tak to je osobně, dobře, no. A vy, jestli plánujete dítě, tak pokud už máte, pokud dobře počítám, pokud máte zase to, tak dost možná po novém roce se vás týká příspěvek rodičovské místo 350 tisíc, 400 tisíc korun. Mm-hmm. Vláda chce přidat 50 tisíc. Říkám si, že to je docela dost peněz.
2: Je to dost peněz, ale je tam hlavně jedna brutální podmínka, že to musíte stihnout ten porod až po novém roce. Takže pokud se to dítě rozhodne přijít na svět 31.23.55, tak to nemáte.
0: Jo, teďka si představ. Představte si, že jste těhotná žena, jo? A už teďka víte, že máte termín porodu 31. prosince. Takové budou určitě mezi našimi posluchačkami. 31. prosince 2026, jo? Je 23.55. Zbývá 5 minut do půlnoci. Chlap drží svoji dívku za ruku a místo pozbuzování, že už to bude, že to zvládneš a tak, známe to. Vydrž! Vydržaj, pionier!
1: A sestřička křičí, netlačte.
0: 23.59, ještě minutu, půlnoc, hele, máte 4 kila,
2: je to dobrý.
0: No tak vy, kdo máte termín 31. prosince, tak samozřejmě vám přejeme, ať máte ten bonus v podobě 50 tisíc korun navíc. Od nás bonus v podobě muziky, tohle je Lukas Estrada, hezké ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za byty a domy platíme ještě víc, zdražovalo se ale tentokrát pomaleji. Ceny bytů meziročně vzrostly v prvních 3 měsících tohoto roku o 6%, loni ve stejném období to přitom bylo 3x tolik. Rodinné domy potom připsaly jen 3 místo 5%, největší zdražování registrují oproti loňskému roku chalupy. Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán, to jsou včerejší slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. USA společně s Izraelem na konci února zaútočili na Írán s deklarovaným cílem zabránit Islámské republice získat jaderné zbraně. Boje před více než měsícem ustaly díky příměří, které má zemím poskytnout možnost uzavřít mírovou dohodu. To se ale zatím nestalo. Fotbalový MOL Cup jde do cílové rovinky. Ve finále ligového poháru se utká Jablonec proti Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v této soutěži, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Utkání startuje v 18 hodin v Hradci Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V Karlových Varech bude nové víceúčelové hřiště. S jeho výstavbou se počítá ve staré roli v ulici Závodu míru, poblíž základní a střední školy. Nově by tam mělo vzniknout hřiště pro míčové hry, běžecké dráhy nebo venkovní posilovna. Vše za zhruba 14 milionů korun. Práce začnou i skončí ještě v letošním roce. A ještě jak vypadá dnešní předpověď počasí. Podle meteorologů by mělo být oblačno nebo zataženo. Teploty dnes odpoledne vystoupají mezi 17 a 21 stupňů. Objevit se mají přehánky, déšť a k večeru taky bouřky.
9: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
10: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ráno.
11: Krásnou středu vám přejem.
10: Snídaně šampionů.
7: 7 hodin, 3 minuty, dost možná právě teď vstáváte, nebo se dáte do auta, nebo jste přijeli do práce. To jsou takový ty rituály, který máme vlastně každý den stejný. Jakože my tady vše začínáme, tak třeba vy jste nás teď zapli, tak za to moc děkujeme.
11: Děkujeme a začněte přemýšlet, jestli tajíte cenu nějakého svého koníčku před svým partnerem. Bude se vám to hodit
7: to
11: za chvilku?
7: Budeme rozebírat takhle veřejně, já nemůžu. No tak za chvilku, wanted, hezké ráno.
10: Hit Radio FM Plus.

0: Tohle jsou Wanted. A tohle je středeční Hit Radio 7 minut po 7. Dobré ránko.
1: Na TikToku teďka jede hodně populární trend o manželském rozpočtu, jo. Hlavně o tom, jak si vlastně partneři navzájem lžou. Kolik stojí jejich koníčky? Takový to, že chlapi doma tvrdí, že ty nový díly na auto stály 2, přitom to bylo tak 10. Ženský, že si nechávají v kufru v autě oblečení, tašky s oblečením a pak to nenápadně pašujou domů.
0: Počkej, to takhle se teda dostávají ty nový hadry jako domů do skříně, jo? A to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba 4x tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
1: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu
0: koukám,
1: svých koníčků?
0: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už.
2: No. Je takhle málo, jo.
0: Cože? No.
1: Strašný.
2: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
0: To nezajímá už, no povědej.
2: Já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy, jehož jméno teda radši nebudu jmenovat. Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahej stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stán, co jsi nám půjčil. A on říká, pro jaký stán, já žádný stán nemám.
1: No tak přesně takhle to je, no. Jako, musím říct, že u nás doma my si to všechno říkáme, ale když se přítel koupí, on natáčí, tak koupí třeba novou kameru, říkám, kolik to stálo, a on, to mi dali, jo, že automaticky jo. Říká, to mi dali, to jsem
0: to mi dali, to mi dali. Já teda se můžu taky přispět, nebude to tak vtipný, jako ty vaše příběhy, ale já takhle, já si pořídil novej noťas a on vypadá vlastně téměř totožně jako ta předchozí generace. Vlastně úplně stejná barva, úplně stejný vzhled, úplně stejný rozměry, jo, tak a stál jako docela dost peněz, říkám, co ho koupím, ne, si nikdo nevšimne. No a pak najednou, jako on, když jako na stole máš pak dva vedle sebe, tak to se jako blbě vysvětluje, že jo, říká, ty máš novej a já. Sakra, no tak to nevyšlo, no.
1: Jak se to tu vzalo? Tak nás zajímá, co před partnerem tajíte vy, cenu nějakého svého koníčku nebo něčeho, co jste si koupili a hlavně, pokud to domů pašujete, tak jak?
0: No nebo co naopak, váš partner před váma chtěl takto skrýt a vy jste na to přišli, protože jste lišky mazaný. Tak pojďte nám dát vědět 777 937 777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme moc rádi, ale nepohrdneme ani klasickou SMS-kou. Tak pojďme na to, těšíme se a my k vám teď posíláme další hity. Tohle je Shakira na Hit Rádiu. Hezké ráno!

0: čtvrt na 8, minuta na vrch. Tohle je středeční Hit Radio Snídaně šampionů. Díky, že posloucháte a krásné ráno přejeme. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co tajíte před vaším partnerem, případně jestli jste někdy přišli na to, že váš partner před vámi něco tajil, třeba co se týká nového oblečení nebo čehokoliv.
1: Jedna z vašich zpráv zní, já musím před manželkou mlžit, kolik už jsem dal do veterána, kdyby věděla, tak mě zabije.
0: To je ono, no. Kdyby věděla, kdybyste věděli, tak nás zabijete. Taky píše Karel, dobré ráno, děsí mě představa, že kdyby se mi něco stalo, žena prodá moje věci za tolik, kolik jsem jí řekl, že stály.
1: To je fakt. Verča, ahoj. Ráda tvořím a potřeby jsou drahé a mám toho opravdu hodně. Manžel nesmí vědět, kolik to stojí, je to škrťák. Schovám i na půl roku a pak jen řeknu, to je tady dlouho. PS, jste boží. My děkujeme a jinak jako chápu, no.
0: Geniální. Taky píše Zdenka z Velešína, strašně ráda bych pašovala nové věci, ale utajím nechtěně i nový účes. Takže kdybych šla domů se zlatou cihlou hrdě před sebou a řekla, že jsem jí měla už před měsícem, tak mi řekne, aha, to jsem asi zapomněla. Jste úžasný, děkujeme.
2: Ještě k tomu oblečení moje partnerka vždycky říká, to už mám dlouho, to jsi mi chválil. Mm-hmm. Jo, že už jsem takový jednou chválil. A v tu chvíli já vlastně nemám co říct.
0: A ty si řekneš, no jo, asi opravdu chválil. Asi opravdu chválil.
1: Léňa píše, dobré ráno, můj manžel poměrně často vytáh i novou mikinu, bundičku, kalhoty a na otázku, to máš nové? Řekl, ne, to mám z vesťáku. Když se to opakovalo asi 3 roky, tak jsem začala jezdit na ten horolezecký festival i já.
0: No a samozřejmě máme od vás taky několik hlasovek, opravdu pikantních. Pojďme na to.
3: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Tak já mám tu výhodu, že mám manžela kamionáka a jezdí mi domů jednou za 14 dní, takže ty věci nemusím domů až zas tak pašovat. Ale ve chvíli, kdy si to vezmu na sebe, tak mu samozřejmě tvrdím, že to v té skříni už mám roky.
0: To je ono, takhle na nás. Taky se přidal Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. Tak moje partnerka, když něco má novýho, tak tvrdí, že jí to koupila a donesla kamarádka z práce a že to má z AliExpressu a z těch Čín šílených. A my máme společný účet a já, když si něco koupím, tak je to hned výslech. Na co, jak, kde, proč. Ale když si něco jako koupí, ona, tak já to prostě nějak jako neřeším. Ale jakmile já, tak to je vždycky výslech jak na bengárně. Ale zatím čau.
1: Tak je vlastně hezký vědět, že to všude funguje tak nějak podobně. No.
0: Pojďme dál, taky Karolína.
5: Ráno, tak já jsem vždycky před partnerem schovávala svou novou kosmetiku, ať už dekorativku, jo, nebo nějaký ty krémy, séra, a naštěstí už toho mám tolik, že už si nikdo ani nevšimne, že mám něco novýho. Teda naštěstí, nebo spíš na neštěstí, dcera, ta vždycky pozná, že mám něco novýho a využívá toho, tak někdy řekne, že abych to jako, aby to jako nepraskla na mě, tak i to musím potom dát, no.
0: Tohle je normálně kooperace mezi ženou a její dcerou.
1: Mně tohle připomnělo jednu věc, kdy já jsem teďka byla v koupelně a máme tam, přítel mi tam pořídil jako novou skříň na tyhle ty jako šminky a tyhle ty věci, jo. A teďka on byl ve vaně a vidí mě u té skřínky, já jsem si tam dělala kosmetiku a tak, tak mě pozoruje a říká, hele, kde jsi měla všechny tyhle věci, než tady byla ta skříň? A já říkám, no jako tak, když jsem ti říkala, že nemám místo, že jsem to měla tak různě někde poházený, prostě zašantročený, a možná jich je tady o trochu víc, no a on, no to si právě říkám, víš, jestli jich není nějak jako o hodně víc najednou. No tak je tam nová skříň, tak jsem musela zaplnit, ne? Jako.
0: Já si o tom myslím jednu věc. Vy nám chlapům říkáte, že vám prostě kecáme, že si dáme ještě jedno a že jdeme domů. Jo. A podívej se prostě, kolik lži tady vzniká jako od vás, aby jsme neodhalili, že máte nový šminky, že máte nový oblečení. Tak já nevím. Ale takhle, stejně vás milujem.

0: 7.23, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionu. Za malou chvíli další skvělá muzika. Tohle jsou Mirai, ty pošleme ke všemu, co děláte. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sladíte za volantem. Přidáme aktuální dopravu, počkejte na to. Hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
12: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
13: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
14: MHCZ.
12: Už 30 let.
15: Hele, vyšla nová kaplinka.
16: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
15: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
16: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
15: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
17: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
18: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
19: Drž mi kabelku.
18: OK, to jsem nečekala.
17: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na jižním Plzeňsku u Dobřan. Přímo na hlavním tahu je tam rozlitý olej a může to tam klouzat. No a opatrně taky v Kebu, kde je zavřená Valštejnova ulice.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky. Hit Radio FM+.

0: tenkrát na Hit Rádiu v 7.32.
1: Ranní update.
0: A ten pro nás má David.
2: Najít brigádu je pro mladé stále složitější. Společnosti totiž přestávají nabírat juniorní brigádníky. Celou řadu úkolů totiž zastane umělá inteligence. Díky AI navíc některé vysokoškolské tituly ztrácí hodnotu. Další tragická zpráva přichází ze zahraničních hor. Český lyžař zemřel na svahu v Kanadě. Propadnout se měl do ledovcové trhliny. O neštěstí informovala místní policie. A teď jedno velké technologické výročí. Společnost Sony slaví 80 let. Při té příležitosti obletěla svět výstava, na které představitelé firmy ukázali první televizory. Dnešní generace by možná ani nevěděla, k čemu takové krabice sloužily.
3: Dneska už ty televize jsou trošku jinačí než dřív, když zapomínáte, když jsme měli ještě doma takový ty obří krabice.
2: Já pamatuju, že my jsme ještě neměli ovladač tehdy a chodilo se normálně přepínat pořady k té krabici, jo. Tam vždycky zmáčknul koflík a...
3: My jsme měli starou krabici a měli jsme i ovladač. Ten Přeby. Ovladač jsem byl já.
4: Tak to bylo u nás vždycky, že nejmladší z rodiny je ovladač.
3: No. Prosím tě, Myško, zkoš to přepnout. A já vždycky rád, že jdu a teďka vidím zpětně, že to byla teda prostě hrozná otročina, no. Tak zdravím rodiče, no teda. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně.
4: Pátek, sobota i neděle, ta gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a tak dál, včetně tréninku.
3: Tak pokud to chcete vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.
2: A teď už to přepni.
3: Jsme Hit Rádio, hezké ráno. Přepínám.

0: chci dělat.
1: 7.36, tohle je Hit Radio a tohle je čas na soutěž.
2: Rychlá pětka.
1: V rychlé pětce celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
3: To už 19. až 21. června, v tuhle chvíli se to všechno odehraje a Grand Prix přiveze světovou motocyklovou špičku. Mark Marquez, Jorge Martin, taky Filip Salač, na tyhle všechny se můžete těšit.
1: No a tohle si možná užije Zdeněk, který je s náma na telefonu. Hezké ráno.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno. Tak Zdendo, co ty a motorky? Máš k ním nějak blízko?
4: Mám, sám jezdím na motorce a každý rok tam jezdíme do Brna, takže...
1: Jasně, ale vlastně takhle, já ač motorkář nejsem, zeptám se, sezona už asi začala, venku je hezky, tak už si vytáhl tvoji mašinu.
4: Jasně, vytáhl, no.
1: Jasně, a co řidiči ostatní? Jak se k vám chovají ty v těch velkých plechových vozech na čtyřech kolech?

0: přesně tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Jaký je druhý největší město České republiky?
3: Brno.
0: Mm-hmm. A poslední, pátá otázka. Kolik stupňů má pravý úhel?
3: 90.
0: 90. A Zdendo, jedeš do Brna?
3: Díky, yes. Radost.
0: Není zač, že z Budějic do Brna uděláš si výlet, ale pojedete tam na motorce, nebo jak se tam dopravíte?
3: Pojedeme ve třech, takže autem.
0: Ve třech, tak pojedeme ve třech, takže na motorce. jako v Indii.
2: Moc ti gratulujeme, užij si děkuju. To 19. až 21. června.
0: Tak Zendo, přejeme krásný den a zase někdy se ozve, rádi tě uslyšíme, ahoj.
3: Děkuju, ozvu.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio FM+.

0: Mark Embr, Belong Together, 7.45, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. Tady u nás, odkud vysíláme, je krásné počasí. Já jsem se díval na mapu oblačnosti a vypadá to, že republika je tak jako rozdělená na půl, že někde je zataženo a někde je krásně. Ale víte, co mě nejvíc baví, lidi? Víte, co mě nejvíc baví?
1: No.
0: To počásko, který máme slíbený. Ale já vím, že bavit se o počasí takhle v rádiu, že je takový obyčejný, jo? Ale to počasí je prémiový, 30, 31, 32 stupňů, viděli jste to?
2: Já to tady dokonce fakt vidím, úterý 32 stupňů v noci 17.
1: Ty blávo.
0: To je neskutečný. Já už ale dokážu se vžít jako do nás všech, kteří jsme si stěžovali, když byly ty mrazíky teďka, říkám, to už bylo teplo. A počkej, co přijde.
1: Totálně.
0: Až bude to teplo.
1: Oh, už by mohlo sprchnout.
2: Se nebylo líp.
0: Přesně. Play. To je další skvělá muzika za malou chvíli pro vás a hlavně, co pro vás chystáme, proč byste měli zůstat u rádia, je kurz přežití. Kurz přežití s Jasmin. Počkejte na to, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
11: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
11: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
17: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
16: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
17: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
18: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
19: Bauhaus, když se to má podařit.
20: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
21: Randíte?
22: A tohle znáte?
21: Bylo to fajn, ozvu se.
22: Sestěhujem se hned?
21: Zapomněl jsem peněženku.
22: Uděláme si selfiečko?
21: Promiň, volá manželka.
22: Mrkneme do pařížský.
21: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
22: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
21: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
22: elitedate.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na Karlovarsku, trasa Bochov-Lubenec. Úrovni Bošova je přímo na hlavním tahu na silnici rozlitý olej. Podle vašich informací to klouže, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Sapphire, Ed Sheeran v 7.57. Tohle je Hit Radio, krásné ráno.
1: Každý, kdo už jste rodičem, tak asi znáte takový ten strach o dítě, kdekoliv, kdykoliv, pořád od té doby, co se narodí. Ale abyste věděli, tak dítě si občas poradí vlastně mnohem líp než dospělák. A potvrzuje to jeden 5letý klučina z Rumunska, který se ztratil v lese plným medvědů. 3 dny tam byl sám v lese, spal tam, každý si myslel, nebo přemýšlel nad tím nejhorším scénářem, který se mohl stát, samozřejmě. 5letý kluk sám v přírodě, v divočině, 3 dny s medvědama. Ale on přežil, což je jako už takhle wow, ale proč přežil? Co byste tak jako typovali?
0: Já když to tak poslouchám, mě to připomíná, že jsem na to koukal v televizi, Mowgli se jmenoval, jo, protože víme, že příčinou jeho skvělý schopností bylo to, že byl vychován smečkou vlků v džungli, ale tohle teda je z Rumunska příběh. No jak se mu to podařilo? Za mě měl štěstí.
1: Štěstí měl.
2: Možná se nějakým způsobem maskoval.
1: Tak já vám to povím.
0: No.
1: On se prostě nechoval jako dospělej, jo. Takhle jednoduchý to bylo, protože...
0: Takže bych přežil.
1: Přesně. Prostě dospělý člověk začne logicky panikařit, ale to malé dítě si neuvědomuje, jaký mu hrozí nebezpečí, kolik nebezpečí mu hrozí, takže on si tam tak jako v pohodě šel, teďka automaticky máte nějaký, že jo, instinkt, tak on se prostě někam schoulil, někam schoval, byl v klidu, nevytvářel nic, aby ho mohlo nějaký zvíře napadnout, no a prostě ho našli.
2: A kdyby pro ně nepřišli, tak si tam možná hraje dodnes.
0: No? No, ono hlavně tím, že třeba u sebe neměl žádnou chytrou elektroniku, která nevydává žádný zvuky a světlo, tak tím možná přežil. Představ si, kdyby tam prostě ležel s Instagramem, že jo? Tak ten medvěd přijde a hnedka a! Mám tě.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.

0: připravíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Osmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Získat hypotéku je stále složitější, průměrná mzda na ní stačí už jen v Ústí nad Labem. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou výplatou. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice, například v Praze a Brně by už ale nestačily ani dva průměrné příjmy. Spokojenost s vládou Andreje Babiše klesá, a to především u voličů SPD. Ještě v březnu bylo podle průzkumu spokojeno se současným kabinetem 78% voličů této strany, teď v květnu je to už jen 62% dotazovaných. Nejvíc příznivcům koaliční strany SPD vadí, jak se vláda staví k životním nákladům občanů. Jižní Korea bojuje proti daňovým únikům, tamní vláda proto jednorázově najala na 9,5 tisíce úředníků. Ze státního rozpočtu si proto vyhradila 3 miliardy korun. Počítá totiž s tím, že od dlužníků vybere ještě víc. A teď už pojďme k nám do regionu.
0: Městská hromadná doprava v Klatovech bude od 1. července pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu vozidel v centru a také rychlejší průjezd autobusových linek. Druhé největší město Plzeňského kraje bezplatnou hromadnou dopravu zavede jako vůbec první v celém regionu. A jaké počasí nás dnes čeká na západě Čech? Většinou by mělo být oblačno. Předpověď slibuje taky občasný déšť nebo přehánky, výjimečně prý i bouřky. Na teploměrech dnes naměříme mezi 17 a 21 stupni.
4: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
3: Hezkou středu přejeme.
8: Ahoj, krásný dobrý ráno.
9: Snídaně šampionů.
3: Pustili jsme se do třetí třetiny středeční snídaně. Děkujeme, že tady jste s námi.
8: Snad jste probraný. Buďte s náma i tuhle tu hodinku, protože budeme mít zajímavé hudební hosty.
3: Dorazí k nám opravdu výjimečná návštěva. Prozraďme to už teď. Takhle, bude se tady zpívat a bude nás tady fakt hodně. Tak nechoďte daleko od rádia. Teď Michal Šulte a Rehab. Hezké ránko.
10: Hitra.

0: Michal Schulte a Rehab na Hit Rádiu v 8 hodin 5 minut. Pojďte si něco představit. Představte si, že máte doma romantický večer. Všechno jede tak, jak má jet. A ve chvíli, kdy se blížíte do finále, tak se ze zdi ozve řvoucí kojenec anebo zvuk cirkulárky. Nejsme, ty se tomu směješ, bavím se o tom, protože to je opravdový příběh. Tohle zažívá jeden pár, kterému se soused mstí za moc hlučné milování.
1: Tak jako vlastně na jednu stranu to chápu, já jsem taky mývala takovýhle sousedy a ono to někdy jako příjemný není, když je to too much.
0: No jenom, že on to prostě vytunil tak, že si dal právě na svůj zeď nějaký zařízení, který má v sobě čidlo hluku, a jakmile ten hluk je nad nějakou úroveň, tak to právě spustí buď řev dítěte, anebo zvuk cirkulárky, nebo zvuk stavby, jo, aby vlastně to těm sousedům vrátil, jo. A to mi, říkám si, je to příběh ze zahraničí a říkám si vlastně, že mi to dost sedí jako i tady na nás, na Českou republiku, jo, že...
1: Já jsem se takhle mstila jako ťukancema maximálně, jako, ale to i když v koupelně někdo dělá bordel,
0: jako,
1: tak skrz ten panel.
0: Ťukat taky, jo?
1: Ne.
0: Rozumím. Rozumím, no. Ne, jako normálně násadou prostě.
1: Ne, že ťuknu do té stěny, zaklepu prostě trošku, sklidněte se tam, děcka. No, ne, Michal.
0: No ne, no takže, když to představíte, nebo představíte spíš, jestli třeba něco takového zažíváte, jo? Ať jde o jakýkoliv hluk, ať se dostaneme tady od toho konkrétního, tak jestli to třeba vašim sousedům nějako vracíte.
1: Jak se mstíte teda?
0: Jak se mstíte, no? Bude to taková pozitivní desetiminutovka tady na Hit Rádiu, tak dejte nám vědět, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, myslíme teda to, jak se mstíte, na 777-937-777 přes WhatsApp, a nebo když nám to pošlete normálně jako zprávu. Vrátíme se k tomu. Teďka k vám posíláme další parádní hity, které vás budou bavit. Pink, Fucking Perfect, a taky tohle, to je Verona, Endless Day na Hit Rádiu, 8 hodin 7 minut. Hezké ráno.

0: Bude 8:15 za minutu, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. A Pink, krásné ránko. Máme tady spor o hlučné milování, který vygradoval do technologické pomsty. Naštvaný soused, připomeneme, namontoval na svoji zeď senzor hluku, který při zvýšené hladině hluku spustí různé zvuky, jako křik dítěte nebo třeba cirkulárku. Za mě je to teda jako ultimátní antikoncepce, jo, ale vlastně si říkám, že ten soused nejenom teda, že škodí těm vedle, ale vlastně, když ten kravál je u něj v bytě, tak bude asi větší než u těch sousedů, no, jako, že to vlastně nedává úplně smysl.
1: Nedává. Koukneme, co vy na to, napsal Luky. Ahoj šampioni, ano, takové sousedy máme taky. Náš soused si pořídil bubny a dal si je do patra, takže samozřejmě se zvuk těch bubnů rozléhal úplně všude. Kdyby alespoň uměl hrát, no strašné. Začal hrát vždy kolem 20. hodiny večer, což mého bratra, který má malé miminko, které v tu dobu chodí spát, začalo štvát. A když to nešlo po slovní domluvě, zahájili jsme odplatu v podobě silného vzduchového klaxonu, co bývá na lokomotivách. Soused hrát přestal, tak to je skvělé.
0: Vidím toho borce, si koupil bicí, je to jeho vysněný životní nástroj, který se chce naučit. Jo, jo. Nejde mu to prostě a tam... Taky píše Renata, přeji vám krásné ráno. Náš soused velmi rád ruší, když máme pod pergolou návštěvu. Často jde sekat i trávu, která je posekaná. Jednou takto večer byl pod mě velký hluk. Syn se jde z patra podívat, jak může ve tmě sekat, a on tam chodil s čelovkou na hlavě. A to není samozřejmě vše, co vyvádí. Tak si ráda teď poslechnu nějaký tip na mstu. Prýma soused, no. Tak myslím si, že největší msta je ta, jestli soused poslouchá Hit Radio, že se možná teďka právě poznal.
1: A snad se stydí,
0: přesně. Za co my se nemusíme stydět? Je skvělá muzika.
1: No to ne.
0: To vás pobaví. Ray Dalton, Blood Runnin' na Hit Radio minutu po 8:45. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Ray Dalton Blood Runnin' v 8 hodin 19 minut. Na co se můžete těšit za malou chvíli je tohle. Cyril Stamlinin, taky Linkin Park a už za malý moment taky speciální hosté. Kdo to je, na to rozhodně počkejte. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sladíte za volantem. Přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
7: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
8: www.pubec.cz.
9: Stavebniny Dek přináší megaakci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
16: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavené nákladní auto vás drží na dálnici D5. Pozor na kilometru 102,5 směr Rozvadov. No a opatrně taky na kilometru 89. Stejný směr, kde hlásíte předmět na vozovce.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Hit Radio FM+.

0: 7.31, tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů, krásné ráno, a co se to tady ve studiu děje, to je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Ahoj Leo.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Dobré
1: ahoj.
0: Ráno, s náma je tady Lea Děndější, naše skvělá kolegyně, která má na starosti hlavně víkendové vysílání, ano. Je tak, a my o tobě víme, že máš početnou rodinu, ale že sem do studia dovalíš 40 lidí, to je naprosto neuvěřitelný, je tady spousta tvých kamarádů a... Kdo to je? Pověz nám, kdo to je.
1: Tak s námi ve studiu ještě jednou hezké dobré ráno je gospelový sbor The University Singers z Texasu, protože nás tady čeká pár koncertů v České republice a oni už byli teď v Evropě, v Polsku na koncertech, kam byli pozváni, a já jsem strašně ráda, že přijali i naše pozvání sem k vám do snídaně.
2: Já jsem koukala, že vy za sebou máte University Singers 24 zahraničních turné, tak kde to publikum bylo úplně nejdivočejší? I'm looking at how many tours you've had, the 24
3: tours. Can you tell me which one was the wildest one? Dobrý ráno. Good morning, Jack.
1: Jonathan.
3: Well, we've been fortunate to travel so much, as you've mentioned.
2: My jsme velice rádi, že jsme mohli tolikrát cestovat, jak jste říkala.
3: And one of the things I always tell the singers is the best tour is always the next tour.
2: A vždycky říkám mojim zpěvákům, ta nejlepší túra bude ta příští.
3: But when we traveled to South Korea, we had a wild tour in a sense that we had 15 concerts in 10 days.
2: Ale když jsme byli v Severní Koreji, tak jsme měli 10 koncertů. 15 koncertů za 10 dnů.
0: Hezký. Já jenom musím říct, teďka vlastně posluchači, oni nevědí, jaká tady je atmosféra, protože ještě se nikdo neprojevil, tak mohli byste pozdravit, so could you say hello? Ty bláho, 40 lidí na 20 metrech čtverečních, řekneme vám, musíme vám říct, je to tady trošku tuleníčko teda dneska. Nicméně, kde bylo to publikum úplně nejdivočejší, teda to, co jste navštívili?
2: Where was the public the most?
3: Oh, well, actually, in 2022, after the pandemic, we had the opportunity to travel once more. Mm.
2: V roce 2022, když zrovna končila ta epidemie,
3: We had a chance to go to England, and we had a chance to sing at Westminster Abbey in London, which was incredible. All of the people, the history, it was just a once-in-a-lifetime opportunity.
0: No a kdybyste měli nám, našim posluchačům vlastně představit, jak vypadá to, ta logistika, to stěhování tolika lidí po těch koncertech, protože vlastně vy jste všichni z Texasu, celá ta banda, která
1: tady
0: jedna
1: je. Jedna
0: Maďarka a všichni z Texasu, tak jak vypadá ta logistika, protože jako 40 lidí, to je jako náročný, ne, to převíst.
1: Je to strašně náročný, když si jezdí na koncerty, tak určitě máme autobus, ale když letí letadlem, Marcelko, je to náročný.
2: So when you're traveling, how difficult is it? There's sleepless nights, especially when you're traveling by plane.
3: Yeah, well, of course, we're in a room with a bunch of musicians that happen to be friends. And so that makes everything a lot easier because we enjoy our time together. It is busy, but it's what we love to do, which makes a big difference.
2: My cestujeme hodně, ale nejlepší je, že všichni v tomhle pokoji jsou kamarádi.
1: Já se zeptám, máte teda plány teďka v České republice, kde vás můžou posluchači slyšet tady v Česku? Ano, zrovna dneska nás čeká koncert v Kulturním domě na Žebráku. Žebrák je nádherný památeční místo. Ještě pár lupenů je, takže se posluchači můžou podívat a dostat se a budeme tam společně zpívat, dělat radost tou gospelovou hudbou a zítra v Pražském divadle Apollo.
0: No a co kdybychom teďka tu radost tou gospelovou hudbou udělali teda i všem posluchačům Hit Rádia v celé republice? Co
1: a tě navnadíme i na
0: a
1: tu
0: tě
1: show.
0: Navnadíme, tak naladit odkašlat, já se třeba přidám. Tak můžeme na to, Leo, odstartuješ tam to?
1: Určitě, tak pojďme si udělat radost gospelovou písní Joshua Fiddlebiddle of Jericho. Mm-hmm.
3: Okay. And this is a brand new composition. Mm-hmm. It was just composed for this choir 2 months ago.
1: Mm-hmm. Super, tak jdeme na to.

0: To jste se zblázili, ne? You are crazy guys, it was awesome, awesome.
1: Naprosto dokonalý. Já mám slzy, fakt mi
0: vyhrkly slzy. Mě vyhrkly slzy přes husí kůži teda. My to máme jinak, chlapi, no. Tak my wow. Vám strašně moc děkujeme.
2: My děkujeme.
0: Děkujeme, bylo to úžasný. A kdybychom se o vašem gospelu chtěli dozvědět něco někde víc, je možnost?
2: 100%, stačí se podívat na Instagram Lea Giongiosi, na gospel na The University Singers Instagram. Samozřejmě dneska zazní i písničky jako O Happy Day, Haleluja, spousty dalších skvělých

pořád jsou, tak pojďme, come on!

0: dneska padly na Hit Radio. 8.45, no a dost možná jste i vy dneska šli do práce dřív, abyste dřív mohli zmizet.
1: No jo.
0: No jo, důvodem je hokej, dneska hrajeme v 16.20 s Itálií. S Itálií. To bude pohoda.
1: No tak to říkají všichni, pohoda, slabý soupeř, ale viď, ale.
0: Já jsem, včera jsem se o tom s někým bavil a říkáme, bavíme se o tom, že teda budeme hrát s Itálií a on, no tak Itálii, ty nic neumě. A říkám, hele kamaráde, víš, jak jsme v sobotu dopadli se Slovenskem. Jo, že jako někdo by měl možná prověřit, jestli v soupisce nemají Italiáni taky nějakýho zapomenutýho Čecha, jako Slovenci, no, v bráně, jo, Horáka.
1: No, tak oni tam mají v týmu hlavně hromadu Kanaďanů, takže a víme, Kanada.
0: Ale já bych ty Italiány úplně nepodceňoval. Nicméně, 16.20.
1: No ne, to bylo právě jako, že dobrý.
0: Jo, takhle, hezký, jo. 16.20 Itálie a já už vidím, jak vy se vidíte, až vypadnete z práce, budete tam vyrazit na tu předzahrádku a dáte si to doma se sousedem prostě na zahradě. To bude bomba. Tak pojďme se domluvit společně hromadně a chci slyšet od vás, kdo nás posloucháte, odpověď. Budeme fandit Česku? Jo, já to viděl.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.

0: místě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
8: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato na Hit Rádiu. 8.57. Espresso Macchiato. A to znamená, že středeční snídaně je ve finále, my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Jdeme se rozloučit, ale slyšíme se zase zítra v tomhle čase od 6 do 9 a děkujem, že jste byli s náma u toho dneska.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Zvládněte středu, odpoledne fandíme 16.20, Česko-Itálie a těšíme se zítra.
1: Ahoj.
0: Čau. Hit Rádio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný den. Úvod středečního dopoledne zatím vypadá skvěle, alespoň tedy na silnicích. Aktuálně totiž nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani komplikaci, takže paráda veliká a opatrně. Vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp, namlouvejte, pište 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Přestavba křižovatky u obchodního centra Tesco v Chebu se odkládá na příští rok. Důvodem jsou komplikace při plánování dopravně inženýrských opatření po dobu stavby. Zejména šlo o zajištění plynulé veřejné hromadné dopravy. Křižovatka se měla změnit z kruhové na řízenou semafory. Americký senát postoupil k dalšímu hlasování návrhu rezoluce o válečných pravomocích. Ta by ukončila válku s Iránem, pokud by prezident Trump neměl souhlas kongresu. Čím dál více jeho spolustraníků v kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
13: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Svěřenci kouče Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16.20.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Středa bude oblačná až zatažená, očekáváme i přehánky nebo déšť s tím, že odpoledne budou četnější. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17.
2: Hit Radio FM+.
1: Takže prosím vás, jste to ještě dneska neslyšeli, jo, tak je středa. A to se nám láme týden, takže víkend sobě dub. Mějte parádní dopoledne, Bára Škrybová.

I UDG umíme na Hit Radio FM+. Tenhle song se jmenoval Odlétáš a byl moc hezký. 9 hodin a 10 minut k tomu, pak mi tady ubíhaly ty vteřiny a ty mě samozřejmě zblbly. A já se vás chci zeptat, máte nějaký takzvaný guilty pleasure? To je takový anglický název, ano, ale když to řekneme česky, je to jako tajná neřest nebo provinilé potěšení, něco, co máte prostě rádi, ale nechcete to úplně přiznávat a to často ani sobě samým. Já se vás na to ptám, protože včera oslavila Natálie Oreiro 49. narozky a mně došlo, že přesně tohle je to moje guilty pleasure. No jo, no, Milagros a Ivo a tak jako pořád dokola, jak jsme jim fandili, že jo. Divoký anděl, telenovela, která v devadesátkách proletěla světem jako šíp, tady u nás v Čechách to byl hit jako blázen. Já jsem třeba byla i na maškarní, jo, za Milagros tenkrát. A musím říct, že když teda anděla před lety opakovali, tak jsem si to švihla velmi ráda celý, nebo takhle, chvilkama to docela bolelo, ale řekla jsem si, že to dám. A vlastně to jako nebylo tak špatný, musím říct, že i když je to telenovela, je to samozřejmě celý úplně uhozený, tak se ale jako řadí k těm lepším telenovelám a má některý fóry i docela dobrý, takže tohle bylo vlastně moje přiznání takhle přes éter, to abyste věděli a viděli a slyšeli, že jsem fair, když chci nějaký přiznání po vás. No a teď jste teda na řadě vy, takže jaký vy máte guilty pleasure, neboli provinilé potěšení, dejte mi vědět na náš WhatsApp 720 870 237 a tohle jsou Imagine Dragons. Mějte krásný středeční dopoledne, díky, že jste s náma.

0: té energie takhle ve středu dopoledne. 9.22, ladíte Hit Radio FM+. Řešíme tady spolu přes náš WhatsApp 720 870 237. Naše takzvaný guilty pleasure. Česky jsme tomu dali název tajné neřesti. Já jsem přiznala divokýho anděla a Milagros a Alena mi píše. Moje guilty pleasure jednoznačně lunetik a neironicky, když jedu sama v autě, tak mám mámu na plný pecky a strašně si to užívám. Cože si to říkala, Alenko? To je pro tebe, Ali, aby ti bylo takhle při středě líp. Hele, Ali, ale tohle se může. Já si to taky čas od času pustím, protože to jsou hlavně naše vzpomínky. Jako já čuchám, že budeš podobný ročník jako já. Tak tady to byl kousek pro radost a my jdeme dál. Renča mi píše, další guilty pleasure. Ahoj Báro, mě je trapný přiznat, že mě strašně baví drbit celebrit. Vždycky si říkám, že to nebudu číst a za 10 minut vím úplně všechno. Renčo, to je taky velká pecka. Já vám moc děkuju za vaše přiznání, to bylo skoro jako v bravíčku a klidně mi pište dál. Myslím, se můžeme dozvědět hodně zajímavý věci. 720 870 237, to je náš WhatsApp a v éteru za chvíli Sunrise Avenue a taky Lady Gaga společně s Bruno Marsem. Tak hezkou středu všem.
1: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
6: Co to je?
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic, tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
14: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
15: Zní vám to povědomně. Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
16: M plus H.
17: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
18: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
19: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
4: MHCZ.
3: Už 30 let.
17: Streamuj
16: Vypáš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, Hit Radio FM Plus s vámi, 9.34 a my se jdeme ještě vrátit k tématu Guilty Pleasure, který jsme nastavili chviličku po devátý, neboli česky řečeno k tajné neřesti, prostě k tomu něčemu, co máte rádi, rádi to třeba posloucháte, děláte, ale nechcete to přiznat okolí a nechcete to přiznat ani sami sobě, protože se za to třeba trošku stydíte. František mi píše na WhatsApp, já miluju turecký telenovely, všichni se tam tváří strašně vážně, 2 minuty záběr na oči, já to hltám. Františku, tohle bych spíš čekala možná od ženy, takže moc díky za tohle přiznání, to je guilty pleasure jako blázen, teda musím říct, jako paráda, děkuju moc. A zkouším si opravdu reálně vybavit, jestli jsem někdy nějakou tureckou telenovelu vůbec jako zaznamenala. Klidně mi pošli tip, já se mrknu aspoň na jeden díl. Lucka, mě je 42 a pořád brečím u Lvího krále a ještě víc u Koko. Děti u toho nejsou, brečím já. Luci, ale u Koko brečí snad každej. Pokud nemáš srdce ze železa, tak prostě brečíš jako želva, já se k tomu taky přiznávám. Pepa ještě tady. Ahoj, tajně poslouchám 90-kový Eurodance a když hraje Sandra nebo Hathaway, tak jsem okamžitě zpátky na diskotéce v Kulturáku. Jo, jo, Eurodance, tohle umí, no. No hele, Pepo, jestli máš takovýhle guilty pleasure, tak laď Hit Radio 90, tam si jako opravdu přijdeš na svý. Tam tyhle 90-kový hity jedou pořád. A když jsme u toho, u těch vzpomínek, tak jdeme zase do minulosti. Divokej byla znamení, díky moc, že jste ve středu dopoledne s Hit Rádiem FM+, Bára Škrybová zdraví a laďte dál.

0: Miles Smith, nice to meet you, moc hezký. 9.42, díky, že jste s Hitrádiem FM+. Další příjemné věci budou samozřejmě následovat. Do 10. si dáme třeba Siu, s ní dohromady Kendrick Lamar, Five and Queen tady taky budou. A rovnou, když jsme v tom, vám prozradím i něco z toho, co si dáte dneska po 12. S Jirkou Pelnářem v srdcovkách. Je to tak, Backstreet Boys tam budou s touhle obrovskou peckou Get Down. Není to úplně jejich první song, ale takový první hit, ten to určitě je. A je to jako veliký, je to super, dejte si to v srdcovkách celý. A kdo jste třeba eurodancovej, tak na vás se samozřejmě taky myslí. Není to až tak známý. Ale je to taky super. Hit the floor, Energizer se jmenuje písnička. Takže po 12. přes éter sraz u Jirky. Mějte hezkou středu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST Line 3DC20.

0: 5/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Jo, ještě beton.
2: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
0: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
3: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
10: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
11: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
10: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
11: Isolvest.
12: Tak zavolejte ještě dnes.
10: Isol.vest.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
16: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
17: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
18: Streamuj, páš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
19: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Rádia FM Plus.
1: Flirtovat opilí, to je jako jít hladovej nakupovat.
2: Ano, většinou si domů donesete jenom věci, které jste ale vůbec nechtěli.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM Plus.

0: Jsou 3 minutky do 10. S vámi Hit Radio FM+. Tohle byl Robin Schulz a Fast Boy. Písnička se jmenovala Million Good Reasons. Jestli vyhledáte aspoň jeden reason, to znamená důvod, proč s námi zůstat, tak já vám to řeknu. Bude doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda autobusu se stala na silnici mezi Rokycany a Bezděkovem v úrovni Litohlav. Aktuálně probíhají záchranné a vyprošťovací práce, na místě jsou složky IZS a z toho důvodu tam tudy teď neprojedete, tak to vezměte jinudy, pokud tudy máte cestu. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
8: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
9: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
12: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Dynamo České Budějovice podle médií v prvním kole řízení nedostalo licenci nezbytnou pro to, aby mohlo i v příští sezóně hrát druhou fotbalovou ligu. Fotbalová asociace ani klub to ale zatím nepotvrdili. Dynamo řeší problémy se stadionem. Aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova. Očekává se, že Dynamo se proti neudělení licence odvolá. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. Finále začne v 9 hodin večer.
13: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Středa bude spíše oblačná až zatažená, čekáme i přehánky, které s odpolednem budou četnější. Teploty dnes v maximech od 18 do 21 stupňů, na horách 14 až 17.
10: Hit Radio FM+.
0: 2 minuty po 10. parádní středeční dopoledne vám přeje Bára Škrybová. Co vaše děti? Máte je vychovaný? A to je téma do pranice, dáme se ho za chvilku.

10 hodin 12 minut k tomu ladíte Hit Radio FM plus Tom Grennan nám dospíval. A já už jsem tady před chvilkou zmiňovala, že jdeme vlastně píchat do vosího hnízda. Mám tady totiž téma výchova dětí. Já jsem našla jednoduchý návod, jak je vychovat, jo. Takže pokud vám to doma jako úplně nešlape jako hodinky, tak existuje fakt jednoduchý návod, jak to napravit. Stačí ty děti 5x denně pochválit. Jo, nemluvíme o trestech, mluvíme fakt o pochvalách. Ale prej jenom 5x, aby to nebylo moc, aby se zase jako asi až tak moc necítili možná, tudíž všeho s mírou. A důležitý je být u té pochvaly konkrétní, takže žádný obecný, jenom jako si šikula, ale mělo by to být jako ty si šikula, že si udělal tohle a tohle, aby si z toho vzal něco konkrétního. A prý to s dětma opravdu dělá zázraky. Takhle, není to objevování Ameriky, vždycky platilo, že lepší než výtky a upozorňování na chyby víc funguje ta pochvala a vyzdvihování pozitiv, ale vlastně se tohle dá praktikovat vždycky, nejenom na děti. I jako dospělí jsme radši, když jsme na sebe milí, nežli oškliví. Každopádně jdeme zpátky k dětem. Teď jsme si dali jednu zaručenou výchovnou metodu a teď pište ty vaše. Co děláte vy, abyste to doma zvládali? Jak vy, tak i děti, nejlépe bez úhony. A to samozřejmě pro obě strany. Takže máte nějaký svoje výchovné metody? Dejte je vědět minimálně celému západu Čech takhle přes Hit Radio FM+. A to přes náš WhatsApp 720 870 237. A tohle je paráda. Katka Marie Tichá, Plamen. Na středu dopoledne úplně ideál. Tak se pojďte rozproudit a mějte krásný den. Díky, že jste s náma.

0: Paráda. Alvaro Soler, Animal 1023, Hit Radio FM Plus s vámi. Nadhodili jsme tady před pár minutama téma výchova dětí, že fungují konkrétní pochvaly a to pětkrát denně za něco. A vy mi píšete i svoje výchovné metody. Zuzka, u nás funguje jedině počítání do tří. Jen problém je, že většinou nevím, co bude následovat po té trojce. A to mě tak pobavilo, Zuzi, to je tak přesný. Vždycky děláme ramena jako rodiče, ale často z toho pak musíme opravdu bruslit. Zrovna včera se mi vlastně stalo to samý, ty jsi mi to připomněla. My jsme jeli na výlet, jo, a dvojčata si řekla, že budou křičet v autě, ale frekvence šílený a to z ničeho nic. Tak já pokaždý, nedělejte to, já se lekám, je to nebezpečný. Takhle asi třikrát. A když to bylo po čtvrtý, tak říkám a dost. Ještě jednou a já to otočím a jedu domů. No, takže to udělali za 5 minut znova, samozřejmě. Mě. Otočila jsem to auto fakt na fleku a jela jsem zpátky. Ale teď co s tím, že jo? Protože já jsem na ten výlet taky chtěla. Takže jsme jeli kousek zpátky. Děti plakaly, chudinky, že chtějí na výlet. Takže já přísně, dobře, ale naposled, ještě jednou něco podobného a fakt se jako vracíme. No a pak už to fungovalo. Ale přesně jak říkáš, něco uděláme, ale co s tím pak? Není to lehký, ani pro nás a už vůbec ne pro ty naše děti. Vlastně ta výchova je o tom pokazit toho co nejmíň. Klidně ještě pište 720 870 237.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
5: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
4: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
5: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
4: Elitex.
5: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
10: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
11: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
13: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Slowly. Let me down slowly je 10:35 k tomu. Díky moc, že jste dopoledne s Hit Rádiem FM+. Já vám doporučuji být s ním teda celý den, a to zejména i ve snídaní šampionů, to znamená ráno od 6 do 9, protože vždycky hrajou rychlou pětku. A v té rychlé pětce bejvají krásné ceny. A v tomto týdnu se tam každý den hraje o dvakrát gold vstupenku na celý třídenní program Grand Prix České republiky. Masarykův okruh, bude se to konat 19. až 21. června. A s tou gold vstupenkou získáte přístup na všechny přírodní tribuny Masarykova okruhu a užijete si závodní atmosféru přesně tak, jak je vašemu závodnímu srdci blízké. Tak laďte snídaní šampionů. Někdy kolem 7:30 se hraje, vždycky, když vezu děti do školy, tak to slyším, tak nějak v tomhle čase. Laďte taky a já vám držím palce, protože třídenní program Grand Prix České republiky, to je jako veliká, veliká věc.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které

0: Mirej a Trips, písnička dokola na Hitrádiu FM Plus 10.43, protože se nám blíží konec května a s tím i začátek června logicky, tak se nám pomalu rozjíždí dny dětí. Kam vyrazit? Tuto sobotu 23. května proběhne Den dětí nadace NFG ve spolupráci s Hankou Hrochovou. Všechen výtěžek z tohoto dne bude věnován na pomoc nemocným a postiženým dětem. V loňském roce se takhle podařilo vybrat úžasných 161 tisíc korun, takže doraste. A třeba se letos povede tuhle částku ještě navýšit, bylo by to fakt krásný. Den dětí bude probíhat na Božkovském ostrově v Plzni a začátek je plánovaný na 13. hodinu. Akce je otevřena úplně všem, to znamená dětem, rodičům i přátelům a čeká vás opravdu pestrý program. Konkrétně třeba Culinka bude, Klaunka Pepina, Dravci, Cvíčo s Hankou Hrochovou, to je jasný, taneční vystoupení, historický kolotoč, stanoviště plná sportu a zábavy, malování na obličeji, velmi oblíbené, zdravotní divadelko a pozor, taky autogramiáda fotbalisty Pavla Nedvěda. A taky bude ukázka sportovního autáku Lamborghini a ještě spoustu dalšího. No mrkněte například na Instagram Nadace NFG anebo Facebook Nadace NFG, tam jsou totiž sdíleny novinky o programu i o účinkujících. Tak si to užijte, připomínám teda, že tato sobota 23. května, Božkovský ostrov, Den dětí s Nadací NFG. Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
1: Ve čtvrtek bude mým hostem inženýr Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti Intercora. Co stojí za jeho úspěchem v podnikání? Na čem si opravdu zakládá při stavbě obchodních center? A v čem bude výjimečné to nejnovější v Klatovech? Nejen to uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM+.
3: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě

0: Spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus,
5: když se to má podařit. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
12: Trenírkárna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
12: Trenírkárna.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já,
14: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
16: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone, Beautiful Things, minutku před 11. hodinou na Hit Radio FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se došetřuje vážná nehoda autobusu na silnici mezi Rokycany a Bezděkovem. V úrovni Litohlav máme tady hlášenou úplnou uzavírku a na Karlovarsku hlásí nehodu dvou aut silnice 6, a to v úrovni Andělské hory. Tady se jezdí k Vadlově. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90 a kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
9: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. U Oseka na Rokycansku dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Brdská příroda se stane novým domovem samice Rysa ostrovida z Šumavy. Tu se podařilo zachránit jako mládě a připravit ji na samostatný život téměř bez kontaktu s lidmi. Pokud se tam usadí a najde si partnera, mohla by tato samice být klíčová pro budoucnost rysů v Brdech. Zvíře bude do přírody vypuštěno během následujících týdnů. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Po celý den budeme mít oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm. Teploty dnes od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách mezi 14 a 17 stupňů Celsia.
8: Hit Radio FM+.
0: 11. nám odbyla. Dopoledne se přehouplo do svého finále. Ještě hodinku s vámi Bára Škrybová. Užívejte středu. Na úvod hodiny Dermot Kennedy.

Emma Drobnáborc, s vámi Hit Radio FM Plus, je 11 hodin a 14 minut. K tomu máme 20. května, to je masakr. Za 6 týdnů začínají letní prázdniny, čas dovolených a krásných zážitků. Pokud pořád nevíte, kam se vrtnout, tak já vám hodím s čistým svědomím úžasný tip. Vezměte útokem Karlovy Vary a Karlovarsko. Možná je to maličko opomíjený kraj, ačkoliv vůbec za sebe nechápu proč, protože nedávno jsme tam s dětma byli na víkend a nádhera úplná. Za prvý nevíte, kam dřív s očima, protože všude je tolik krás. Taky nevíte, kam se dřív vrtnout, protože všude je toho tolik, co si užít. Kolonáda, pramínky, lanovka, motýlí dům, muzeum, císařské lázně, lanový centrum na Linhartu. To je úžasný. Vánoční dům třeba taky, ten je otevřen celoročně. Procházky jsou tam nádherný, protože příroda je tam krásná a to je jako pořád jenom zlomeček. Určitě doporučuji využít takzvanou Region Card, protože v rámci ní máte většinu vstupů volných a taky třeba jízdu lanovkou na Dianu tam a zpět. A taky máte s tou Region Card zvýhodněnou městskou dopravu. Ubytovat se můžete třeba v hotelu Thermal. Tam jsme byli my a chceme znova. To je ikona Karlových Varů, hotel Thermal. To je prostě nádhera a nabízí například venkovní bazén, který má celoročně 30 stupňů Celsia, ke kterému je hned přidružený i bazén se 100% minerální vodou a tam má 38 stupňů. Tudíž tahle velká paráda funguje po celý rok, prostě pohádka. To jako určitě nesmíte minout, to je chlouba Karlových Varů. A navíc je tenhle bazén propojený s termálem, spojovací chodbou, takže vy vůbec nemusíte chodit ven. Pěkně župánku rovnou z pokoje a rovnou do toho bazénu. Nádhera, vyraste, doporučuju. A teď vám pouštím pecku. Mando Diao, Dance with Somebody. A to je jako opravdu hustý. Tak mějte hezký den, díky, že jste s Hit Radiem FM+.

0: Cynical na Hitrádiu FM Plus 11.26. Pokud hledají vaše ratolesti brigádu, což se může stát, tak my jako Hitrádiu FM Plus nabízíme. Není to teda do vysílání, ale je to do našeho promo týmu. Takže to znamená přímo do centra dění. Na akcích, na koncertech, na festivalech třeba. Prostě tam, kam jedeme, tak tam jede i náš promo tým. Za mě je to fakt jako parádní práce. A dám ruku do ohně za to, že náš promo tým je složený jenom z děsně fajn lidí. Já je vždycky ráda potkávám. Je to hezký. Jste třeba u našeho stánku, komunikujete s lidma, podílíte se na přípravách, mrkněte trochu pod pokličku celého dění, jako za mě je to fakt krásná a rozmanitá práce. Tak se mrkněte k nám na sociální sítě, je tam kontakt přímo na našeho Kubu Radu, ten promo tým spravuje a já vám ten mail můžu rovnou klidně říct, protože je to hrozně jednoduchý, jakub.rada@hitradio.cz. Napište mu o sobě pár vět a třeba se k nám i přidáte.
1: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Zelená, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
6: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-cz.
9: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
10: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Katy Perry Last Friday Night. Je středa, nejen, že se nám týden láme, ale taky to znamená, že tady zítra bude Jirka Plnář už od 11 hodin. Tentokrát přijal Jirkovo pozvání do pořadu Live s Jirkou Plnářem na Hitrádiu FM+. Podnikatel a majitel developerské společnosti Intercora, pan Ivan Hlaváček. A řeč bude zítra nejen o velkých projektech a cestě k úspěchu, ale i o tom, co člověka žene dopředu po letech podnikání. A dostane se i na aktuální výstavbu nové obchodní zóny v Klatovech, která má po prázdninách přivést nové obchody i restaurace. Takže zítra 4 hodinky s Jirkou, nejdřív Live s Jirkou Plnářem a pak 3 klasické vysílací hodinky. Určitě laďte a užijte si to. Roxette, Sleeping in my car.

0: ztrácím. Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. S vámi Hit Radio FM Plus. Koukám na hodiny, přesně 11.44. To znamená jediné, já zase zvedám kotvy a pádím domů. Po 12. už se na vás těší Jirka Plnář, je to teda za nějakých cca 17 minut. S ním srdcovky, 5 úžasných srdcovek plus ta jedna vaše napřání. Tak už rozmýšlejte, o co si napíšete Jirkovi. No a já se na vás těším zítra, tak jak to bejvá, a zase v našem čase 9 až 12. Tak se mějte krásně, užívejte středu, týden se nám láme, víkend je tu za chvilku. Venku docela hezky, tak jako co bychom chtěli víc. Tak pa, Bára Škrybová se loučí.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, podnikatelská

0: 1 Borská pole.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Hit Radio.
10: Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
11: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
12: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: A to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba 4x tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
15: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu svých koníčků?
14: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už, no.
16: To je takhle málo, jo.
14: Cože? No.
15: Strašný.
16: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
14: To nezajímá už, no povědej.
16: Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahý stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stan, co jsi nám půjčil. A on říká, prostě, jaký stan, já žádný stan nemám.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se došetřuje na Rokycansku. Opatrně u obce Osek, kde havaroval autobus. Silnice zůstává dočasně úplně neprůjezdná. Další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nová aplikace umí předpovídat budoucnost, ví, kolik dětí bude za 5 nebo 10 let potřebovat místo ve školce. A není to žádná magie, ale statistická data. Popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
11: Interaktivní aplikace je dostupná online na webu ministerstva školství a obsahuje také metodické materiály a analytické komentáře. Ministerstvo chce tímto pomoci obcím, krajům i státu lépe plánovat kapacity mateřských škol s ohledem na probíhající demografické změny a rozhodovat se na základě dat.
2: Kvůli nízké porodnosti bude v následujících letech volných míst ve školkách přibývat. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po dnešní schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zunou to potvrdil premiér Andrej Babiš. Jaké bude složení delegace, nechtěl předjímat. Ministra Zunu zároveň požádal, aby připravil mandát delegace. Teď se podíváme k nám.
12: Karlovarský kraj i letos podpoří filmaře, kteří zamíří k nám do regionu. V rámci takzvaných filmových voucherů, které budou mít jasná pravidla, nabídne až 30 milionů korun. Podmínkou bude například propagace kraje a také podpora místních podnikatelů. V minulosti se v kraji natáčela například oblíbená komedie Vrchní prchni.
1: Hokejový servis Hit Radio.
13: Čeští hokejisté jdou dnes na mistrovství světa znovu do akce. Čeká nás papírový outsider Itálie. Naši po úvodní výhře nad Dánskem nečekaně klopítli a padli se Slovinskem v prodloužení. Pak ale dokázali porazit silné Švédsko. Češi tak mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Dnešní duel Česko-Itálie začne v 16:20.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
12: Na západě Čech dnes bude dál většinou polojasno, postupně oblačno. Na teploměrek naměříme mezi 18 a 21 stupni. Objevit se můžou i přehánky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je 12 hodin, 3 minuty k tomu, krásné poledne přeju, taky dobrou chuť k obědu. Pokud teprve na oběd půjdete, vemte si deštník, protože místama už nám začalo i pršet. Jestli vám tohle počasí zkazilo náladu, tak tada, jsou tady dnešní srdcovky, které vám tu náladu 100% zlepší. Dáme si hned srdcovku číslo 1, tu první z pěti, který mám připravenou. A je to srdcovka s velkým S. Legendární Backstreet Boys. Je něco lepšího z těch 90. Mimochodem, tohle je rok 1996. Tomuhle hitu je 30 let. Teď si říkám, kolik je nám?
1: Hit Radio

0: legendy na Hit Rádiu. Yeah, Backstreet Boys.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To je úvod srdcovéky, jak se na Hit Rádio sluší a patří. Dneska máme středu, doufám, že se máte dobře. Doufám, že máte i něco dobrýho k jídlu, nebo že si zajdete na nějaký dobrý oběd. Takhle v polovině pracovního týdne to potřebujeme úplně všichni, o tom žádná, trochu energie. Já tady budu dál servírovat fantastický hity, takhle k tomu našemu polednímu menu. Mám tady připravenou před sebou teď zpěvačku a její hit z 80. let, který mě přivádí na zásadní myšlenku. Je něco, kdybyste měli stroj času, je něco, co byste si chtěli ve vašem životě z těch 80. nebo 90. let zopakovat? Máte nějaký takový jeden zážitek? Dejte vědět na 777-937-777, co to bylo. Pojďte se pochlubit, jo, něco, co prostě jste prožili jenom jednou a říkáte si, já bych chtěl nebo chtěla ještě jednou v životě tohle zažít, nebo ochutnat, nebo vyzkoušet, nebo prostě něco. Co by to bylo? Pište zprávy, volejte hlasovky a my si dáme share a píseň, ve který o tom právě zpívá. Kéž bych tak mohla vrátit čas. Rok 1989. Právě teď.

0: 94. Kolik vám bylo? Hit Energizer v podání umělce Hit The Floor je přesně čtvrt na jednu, posloucháte srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ta druhá srdcovka dnešního dne byla píseň od zpěvačky Cher z roku 89, která tam zpívá o tom, co by všechno mohla udělat, kdyby mohla vrátit čas. Co byste udělali vy? Co byste chtěli znovu zažít? Kdybyste mohli vrátit čas a mohli byste se vrátit do jednoho speciálního životního okamžiku? Tak to je otázka do dnešních srdcovek. Píšete na 777-937-777 a mám tady několik zpráv. Například Jitka píše: ahoj do rádia, já bych chtěla ještě jednou zažít svůj novomanželský tanec. Bylo to v roce 1999, bylo to nádherné, tančili jsme na louce u rybníka, byl západ slunce a já se cítila jako v pohádce. To je krásná představa, to je, věřím, že tohle je nádherný životní okamžik. Ještě prosím, napiš mi, jaká to byla píseň, na co jste tančili, to mě zajímá hodně. Třeba to dneska bude i v srdcovkách na přání, která nás ještě čeká. Uvidíme. Další zpráva. Ahoj Jirko, já bych se chtěl vrátit na základku do 8. třídy. Vyhráli jsme s klukama školní fotbalový turnaj a připadali si jako mistři světa. To je zážitek, co bych si opravdu rád zopakoval. Dobrý. Další, ahoj, já bych si chtěl zopakovat dovolenou ve Španělsku rok 2001. Byl jsem poprvé u moře a pamatuju si ten první pohled na moře a pocit, jak se mi zabořily nohy do písku. Teď už je to normální, ale rád bych znovu zažil to poprvé. Ty jsi romantik, pájo, teda. Díky za tuhle zprávu. Další zpráva, ahoj, super rádio, já bych chtěl políbit spolužačku. To byla chyba, už nemůžu. Ahoj, D. Jo, takhle. Jakože lituješ, že jsi to neudělal. No to víš. Tak to je úplně jiná věc. Kdybychom měli stroj času, to jsou věci, které jsme neudělali v životě, kterých litujeme. A kolikrát jsme měli extrémně zlomené srdce. Tak hele, já jsem teď chtěl hrát něco úplně jiného, ale pokud máte podobný zážitek, že jste tenkrát někoho nepolíbili, že jste se nevyznali z lásky a dodnes toho litujete, tak pro vás tady teď vybírám úplně jinou srdcovku. James Arthur v roce 2013 tak nahrál hit, který se jmenuje Recovery a je to hit, který by vám mohl pomoct, jo?

James Arthur z hitem Recovery, tedy zotavení pro vás, kdo jste měli zlomené srdce a nebo litujete, že jste někomu kdysi nevyznali lásku. Tak to je srdcovka, jsem netušil, že ji dneska budu hrát a jsem rád, že nakonec jsme se k ní dostali. No a teď pojďme do roku 94. V tom roce Joe Cocker tak předělal původní verzi, tu originální z roku 66, je to Summer in the City a je to skvělé.

0: Cocker, Summer in the City. Nádherná verze originálu ze 60. let.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Summer in the City, tedy léto ve městě, přijde. Příští týden tady máme třicítky. Tak než přijde ještě tady to léto, tak do té doby stihneme i srdcovku na přání. Já jsem se dneska ptal, kdybyste měli stroj času, co byste si chtěli zopáknout z 90. a 80. let, a myslím si, že úplně nejlíp to na našem WhatsAppu 777-937-777 schrnul tady Koudy, který píše každopádně znovu celé 90. Tam můžu říct jenom amen. A ještě navíc mě baví tvoje přezdívka Koudy, protože samozřejmě my jsme vyrůstali na seriálu Krok za krokem a tam Kouďák byl, takže Koudy dokonalý. Krásný. Díky moc za tuhle zprávu. Co byste teda chtěli slyšet dneska? Já nevím, jak je to možný, ale středeční srdcovky na přání utekly strašně rychle. Mám pocit, že zatím asi jako nejrychleji v dějinách srdcovek. Je to pryč? Všech pět už je za námi. Čeká nás pouze ta poslední šestá. Ta je na vaše přání. 777-937-777 je číslo, kam mi posílejte vaše přání, co byste chtěli slyšet za srdcovku, to ani neřeknu, mi to líto, že už to končí. Za srdcovku už za chvíli, tady na Hitrádiu.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
4: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
6: Co je?
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
11: Fakt? A kam pojedeme?
10: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
11: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Dizolvest.
13: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
12: Dizolvest.
14: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
12: Izolvest.
13: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
12: Izolvest.
14: Tak zavolejte ještě dnes.
13: izol@vest.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Pozor! Hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
17: Randíte?
18: A tohle znáte?
17: Bylo to fajn, ozvu se.
18: Sestěhujem se hned?
17: Zapomněl jsem peněženku.
18: Uděláme si selfiečko?
17: Promiň, volá manželka.
18: Mrkneme do pařížský.
17: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
19: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
20: Elite Date, seznamka pro vztah.
21: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
20: elitedate.cz.
22: Zase tankuju.
0: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, je 12 hodin 38 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Před námi je poslední šestá srdcovka, která je na vaše přání a já tady tak jako projíždím ty zprávy na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777-937-777. Jestli jste poslali zprávu, moc za to děkuju, jestli ne, tak můžete zase zítra. A takhle to projíždím, čtu si tady ty přání, které máte a najednou tady vidím SMSku od Věry, kde je prostě jenom napsáno, co takhle Doors? A to je celý. Já říkám, ježiš, no jasně. No jasně. Já až se stydím, že se mi do srdcovek ještě sám nezařadil. Doors vždycky. Doors je přesně ta skupina, že buď vám jsou její písničky úplně jedno, anebo je milujete. Tam není nic mezi. Takže jestli máte rádi Doors, ruku nahoru, levou, prosím. V dnešní době nikdy nevíte, kdo vás vyfotí. No je názorně. No tak jo, tak Doors pro vás. Vybírám hit z roku 1967. Příští rok tomuhle hitu bude 60 let. Dáme si hity z důchodu. Doors Light My Fire na Hit Radio.

0: Rádia.
1: Máte rádi Doors? Tak nemáte zač. Light My Fire, rok 1967. Páni, to byla doba, kdy opravdu tu hudbu měli udělat, co? Skvělý. A teď si vemte, že to všechno natáčeli v době, kdy nebyli jako počítač, jako mají dneska, že jo, nic digitálního. Tohle je prostě to skutečné umění. Tak díky moc za tohle přání. Byla to srdcovka na přání od Věry. U nás na Hitrádiu za chvíli. Něco trošku moderního. Walk the Moon, Shut Up and Dance. Mimochodem je to píseň, která se objevila v novém muzikálovém zpracování na Broadway muzikálu Moulin Rouge. Je 12 hodin 43 minut, s vámi Hitrádio, taky Jirka Pelnář. Srdcovky jsou za námi, další si dáme zítra v pravé poledne. Ve 13 nejnovější zprávy a do té doby další hity. Proč? Protože jsme Hitrádio.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
10: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
12: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
13: Zní vám to povědomně. Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
15: Hit Radio.

0: jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: the Moon, Shut Up and Dance, poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále opatrně na Rokycansku. Vážná nehoda se stala u obce Osek, kde havaroval autobus. Snad už během chvilky by místo mělo být zase průjezdné. Vaše další info ze silnic pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
6: Stavebniny Deck přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Deck platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na deck.cz.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letem z Ugandy na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si amerického lékaře převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
11: Jsme domluveni s americkou stranou, že veškeré náklady, které jsou spojeny s touto hospitalizací, uhradí Spojené státy, takže v tomto směru skutečně by mělo být vše urazeno. Jasné, že to nebude úplně ani levná záležitost. Ta karanténa, ta izolace bude trvat 3 týdny.
1: Podle ministra americký lékař nepředstavuje pro obyvatele žádné zdravotní riziko. Posílit ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky má při rozhodování soudu o svěření do péče senátorská novela občanského zákoníku. Horní komora by se materiálem měla zabývat příští týden. Nová elektrická Škoda Epic se začne prodávat nejprve v silnější verzi za cenu 779 tisíc korun. Slabší model se základní cenou zhruba 619 tisíc přijde na trh ke konci roku. Výroba začne v červnu a objednávky jsou možné ode dneška. Teď ještě pohled k nám.
12: Vysloužilé autobusy z Plzně míří na Ukrajinu. Dopravní podniky modernizují svůj vozový park, ze kterého teď vyřadili 6 starších vozů. Nově budou jezdit v Charkově, kam už v minulosti zamířilo i několik vyřazených tramvají, které původně také jezdily na kolejích přímo v západočeské metropoli.
13: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
12: Na západě Čech dnes bude dál většinou polojasno, postupně oblačno. Na teploměrek naměříme mezi 18 a 21 stupni. Objevit se můžou i přehánky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 13 hodin, 3 minuty, pohodové středeční odpoledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku si dáme hodiny Zayn a Sia, před námi taky Edward Maja a Vika Gigolina. A povídat si v této hodině budeme mimo jiné také o hokeji, protože dneska po 16:15 budeme hrát proti Itálii. Ano, také Itálie hraje hokej. Mimochodem, dokážete si tipnout, kdy naposled jsme s nimi hráli? Pokud byste to jako zvládli, tak to jste skuteční hokejoví fančmekři. Po 7 dlouhých letech čekání proti sobě budeme hrát. Na co si u Italů musíme dát pozor, to řeknu za chvíli.
2: Hit Radio FM+.

hodiny z Hitem Dívej, je 13 hodin 15 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je hokej, hrajeme proti Itálii a doufám teda, že se jako budete dívat. I když, no vlastně my hrajeme v 16.20, že jo? A to je podle mě zbytečně brzo. Jak to máte udělat vlastně, když jste v práci, nebo vyzvedáváte děti ze školky, nebo trčíte někde na D1 v koloně? Tak říkám, zbytečně brzo. Poslouchejte Hit Radio, protože naše odpolední show určitě hokej sledovat bude i za vás, takže veškerý aktuální informace budete mít z první ruky, jak se říká. Italové na rovinu. Měl by to být velmi snadný soupeř, zápas by měl být tak jednoduchý, jako když hrajete piškvorky s dětma. Na turnaji zatím dali jeden jediný gól a ještě nikdy v historii se nestalo, že by jsme je neporazili. A to je právě ten největší problém. Podcenění soupeře. Tak snad budou mít naši kluci trošku jinak nastavený hlavy než proti Slovinsku, protože prohra se Slovinskem, to by nás taky nikdy předtím nenapadlo. To byl šok, to bylo překvapení. To bylo stejné překvapení jako výslovnost Roberta Záruby švédských hráčů v tom zápase o víkendu. Tak možná, že i to je třeba velké lákadlo pro dnešní zápas, jestli nám Robert prozradí výslovnost italských hráčů, o které jsme doteď nevěděli, jak se to vlastně správně vyslovuje. No, letošní šampionát je plný překvapení, tak snad to překvapení velké dnes pro Itálii nebude. Taylor Swift na Hit Radio.

0: je ta píseň, která vám vžene slzy do očí. A ještě navíc, pokud jste vyrůstali v 90. na filmu Zachraňte Willyho. Michael Jackson, Will You Be There, ve 13 hodin 26 minut. Když jsem vzpomněl na toho Willyho, tak vlastně něco podobného se nám v reálu odehrávalo ještě před pár dny. Akorát tady tamto pro Timmyho nakonec nedopadlo dobře. Posloucháte Hit Radio, za chvíli z našich hitů nabídnu například Selenu Gomez, bude taky Neil Diamond, no a pojďme si připomenout i to, jaká byla dnešní snídaně šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A to je vždycky, a já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba 4x tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
3: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu koukám, svých kodíčků?
2: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už.
4: No. Mně takhle málo, jo.
2: Cože? No.
3: Strašný.
4: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
2: To nezajímá. No, povědej.
4: Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahý stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodina oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stan, co jsi nám půjčil. A on říká, proto jaký stan, já žádný stan nemám.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
6: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
7: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Hit Radio.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selena Gomez a Marshmallow na Hit Radio ve 13 hodin a 38 minut. Dneska v 16.20 hrajeme, OK? Pokud ale nejste úplně jako hokejoví fanoušci nebo faninky, moc vás to nebaví, tak mám pro vás plán B a je to jako skvělý plán. Doporučuji YouTube, tam zadejte do vyhledávače Vypalovačka a okamžitě se vám tam objeví náš videopodcast, který dávají dohromady naši kolegové z Hit Radio 90. A má náš podcast Vypalovačka venku nový díl. Je to už šestý díl, který se věnuje áčkovým hvězdám Hollywoodu 90. let. To znamená naši oblíbení herci jako Brad Pitt, Julia Roberts, Tom Hanks, Bruce Willis, Keanu Reeves a další a další. A jenom jako perličky, jo, tak se mimo jiné dozvíte například proč, nebo ne proč, ale co se schovávalo v krabici na konci filmu 7, jo? Nebo proč nám Jim Carrey připomíná Luďka Sobotu? Proč Sharon Stone málem nikdy nebyla hvězdou? A nebo jak třeba Keanu Reeves rozdal část honoráře lidem ze štábu Matrixu? Bude toho mnohem víc, doporučuji, pojďte na náš YouTube ještě jednou. Podcast Vypalovačka našich kolegů z Hit Radia 90. Stojí to za to?
1: Tohle vám hrajeme nově.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Trocha romantiky v podání Huba Steng, Hit the Reason, je 13 hodin 640 minut, do 14. nabídnu ještě například Bruno Marze, nebude chybět ani Avicii. No a jedna taková zajímavost, jo, 2 ze 3 Evropanů si prý nosí práci domů. Mě na tom překvapilo to, že celá třetina z nás si ji domů nenosí. Patříte mezi ně? Všechno stihnete v práci? Opravdu v práci tak jako makáte, že potom máte už doma volno? Není to zbytečný se takhle jako přemáhat v té práci? Pokud je to váš případ, tak zkuste taky dneska trošku zvolnit, jo? Vítě teprve středa, máme na to ještě pořád spoustu času, to se zvládne, a když ne, no tak to děláte doma, ne? Buďte jako my ostatní 2/3, to je obrovský číslo. Za chviličku tady další hity, no a po 14. hodině, a na to já se těším moc, když je středa, čeká nás ruleta českých dvojsmyslů.
1: Můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?

0: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super!
0: Viď, mám dobaleno!
1: Hurá, jedem!
0: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenirkarna.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rose a Bruno Mars krátce před 14. hodinou. Pocelé, Ed Sheeran, Matafix, Ala Henderson, taky naše ruleta dvojsmyslu. Ovšem ještě předtím Lucie a nejnovější zprávy. Máme pro vás info také z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor na dálnici D5. Na kilometru 24 ve směru od Plzně do Prahy je odstavené porouchané nákladní auto. Provoz tam lehce zpomaluje. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Sněmovní kandidáty na další varianty ocenění by mohly být Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Léto a dovolené nebo výlety už máme na dosah. Na Berounsku nebo v Brdech už teď chystají druhý ročník takzvané digitální návštěvnické karty, která tyto oblasti propojuje. Šéfka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
12: Digitální návštěvnickou kartou mohou návštěvníci za víkend ušetřit až několik set korun. Pokud si aplikaci aktivovali v loňském roce, automaticky mají nárok slevy využívat i letos. V letošním roce jsme pro návštěvníky rozšířili nabídku slev a získali nové subjekty ke spolupráci. Vyberou si jak rodiny s dětmi, tak aktivní páry či seniori.
11: Digitální karta funguje prostřednictvím mobilní aplikace. No a teď ještě pohled k nám.
1: Hit Radio FM Plus spolu s Plzeňským krajem odhalilo další fotopoint, srdce Plzeňského kraje. Je v Žinkovech na jih od Plzně, kam teď zamíří řada turistů. Tady je hejtman Kamal Farhan.
13: My dostáváme stovky tisíce fotek z jednotlivých fotopointů, takže já jsem přesvědčen o tom, že srdce Plzeňského kraje inspirují lidi cestování.
14: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Během odpoledne u nás dál bude hlavně oblačno nebo polojasno s teplotami nejvýš kolem 21 stupňů. No a objevit se u nás na západě Čech můžou i přehánky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jsme v polovině pracovního týdne a zároveň v druhé kratší polovině pracovního dne. 2 hodiny, 3 minuty. Přeju pohodový odpoledne s Hitrádiem a je na čase, abychom se taky trošku pobavili a popustili úzdu naší fantazii, protože je tady naše oblíbená středeční roleta dvojsmyslů. Už za chviličku. Doufám, že se zapojíte i vy, pokud se to ještě nikdy neudělali. Tak dneska je ten den D. Připravte si mobilní telefony, budete potřebovat číslo 777-937-777 a pak už jenom vaší možná někdy trošku bizarní fantazii.
2: Hitradio FM+.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Kolik máme hodin? 14 hodin 6 minut. Ideální čas na to, abychom roztočili naši roletu dvojsmyslů jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne. Takže pokud jste si nás naladili právě teď, tak věřte, že je to ten nejlepší čas, kdy jste to mohli vychytat. Opět pravidla jsou jednoduchá. Na 777 937 777 vy budete psát prostě to, co vás první napadne, jo? A já to nejlepší potom přečtu live do vysílání. No tak jdeme na téma. Roztočíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když se peče pizza, nebo když jíte pizzu. Jo, dneska hrajeme hokej proti Itálii, tak je to trošku symbolický, takhle to vybírám. Co může tedy zaznít v ložnici a když se jí pizza, nebo peče pizza? 777 937 777 je telefonní číslo, sem ke mně do rádia a já čekám na první zprávy. Tady už... Takže já to koukává, to nemůžu ventilovat hned úplně. Jako první. Dobře, tak tuhle scenzuruju a jdeme na další. Sakra, vyndal jsem to pozdě. Výborně. To taky nemůžu. Dobře, tak já to udělám jinak. Já vám dám teďko čas dva songy. Já to tady trošku proberu a pak dám, jo. Ale tohle je třeba hezký. Chutnalo ti? OK. Tak jo, tak za chviličku.

0: Sheeran, Zitem Perfect, tady u nás na Hit Radio, a perfektní jsou taky i vaše zprávy do dnešní rulety dvoj smyslu. Je to strašně těžký to tady jako scenzurovat. Ptal jsem se, co může zaznít v ložnici, a když jíte nebo pečete pizzu, jo? Tak a vaše zprávy zní například. Monika píše, ať už je v troubě. Ne, kecam, sorry, a už je v troubě, jasně? Lucka, vezmi to rukama. Andrea, už je pěkně rozpálená, hoď to tam. Jinak jsou to pořád samý ženy. Pánové, pojďte taky, jo. 777-937-777. Další zprávy. Bože můj, ty to tam neumíš šoupnout. Utři si pusu, máš to všude. Luboš píše, chce to trochu okořenit. Pavel, okraje máš okoralý.
1: Okraje máš, ježišmarja.
0: Jdu dál. Tady další zpráva. Šunku ne, dej mi tam klobásu. Ježiš, to je uchylný. To je uchylný. Radši dáme hlasovku.
2: Ahoj Jirko, tady Pepa. Co se dá říct, když v ložnici a když dáš pizzu? Strč to tam hluboko, jak se to pořádně prohřeje. Ahoj.
0: Protože takhle jsem to moc nevylepšil. Pojďme si dát radši nějakou píseň a vy můžete psát dál 777 937 777. Teď Damian.

0: je 14 hodin 21 minut. Možná taky netrpělivě čekáte ještě na další dvojsmysly v rámci naší středeční rolety. Pokud jste si nás naladili právě teď, tak jsme ve finále. Dneska v naší ruletě tak máme téma, co může zaznít v ložnici a při pečení pici, nebo když se jí pizza, prostě když se dělá jako pizza. Já to tady dávám dohromady všechno z našeho WhatsAppu 777-937-777. Hodně věcí jsem scenzuroval. Nebudu lhát, že 70% zpráv, co mi píšete, tak se většinou týká kečupu, síra, nivy a olizování prstů. Nemusím k tomu říkat nic víc, jo? Ta naše představivost funguje výborně. Ale našel jsem tady jednu zprávu a tu beru jako dneska vítěznou. Napsal jí Jirka, shodou okolností. Jirkovi posílám naši rádiovou verzi Člověče, nezlob se. Pojďme to dělat tak, že vždycky ve středu ten nejlepší tak z vás od nás něco dostane. A Jirka napsal na otázku, co může zaznít v ložnici a při jezení nebo pečení pici, zprávu: ananas tam nepatří, ale patří. Jiřino, gratuluju. Těch ananasových zpráv tady jako moc nebylo. Tahle je top. Ta, jak to je, patří tam nebo nepatří teda? No, hele, zkuste to použít třeba dneska večer, teď je středa.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
3: M plus H.
6: Kdo nečipuje, není Čech. Brn, brn, brn.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
8: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
3: MH.cz.
7: Už 30 let.
9: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
10: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
11: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na Šumava žije CZ.
12: Nápady, tipy, inspirace.
13: Šumava žije!
14: Šumava žije CZ.
15: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
16: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
17: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu naše novinka Rehab s hitem In My Head. Je 14 hodin 35 minut. Já jsem se před chvíličkou zase dozvěděl, co je ve vašich hlavách a ve vaší fantazii v rámci dnešní rulety dvojsmyslů. Měli jsme téma, co může zaznít v ložnici a když se dělá pizza, no, když se jí nebo peče a tak. Vyhrál to teda Jirka a jeho zpráva s ananasem a chodí na to strašně moc reakcí, jo, jako třeba tahle. Je to teda asi už jenom info jako pro mě, ale já se omlouvám, pustím to prostě živě do vysílání.
1: To mě úplně dostalo s tím ananasem, to je fakt jako top. Ani se nedivím, že to vyhrálo. A co můžu jako k tomuhle, já se spíš divím, že ti to vůbec dovolili, tohleto jako vysílat živě a tohleto, ale jako je to dobrý, člověk se aspoň pobaví. Tak snad to nezakážou, no.
0: Já v to taky doufám. Snad mi tu ruletu nezakážou a upřímně taky se divím, že mi to povolili, ale ona je jako pravda spíš taková, že já jsem se vlastně jako na to neptal, no. Já se občas v životě řídím a to je možná i rada pro vás, někdy, když se potřebujete rozhodnout pro nějaký fakt jako blbej nápad, tak já se občas řídím pravidlem, že v životě je někdy lepší se omluvit, než se ptát na povolení. A tím bych to dneska uzavřel. Za chvíli odpolední show.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
3: Dneska odpoledne nás čeká malá lekce italštiny. David umí italsky, jak se řekne můj bože.
4: O mio dio.
3: O mio dio. Vyhodím televizi. Vrátím občanství. Zkrátka dneska v 16.20 hrajeme proti Italům, budeme to sledovat, buďte s námi.

0: Ale stoprocentně zítra ve 12 hodin budou další srdcovky Hitrádia. Chystám je pro vás, těším se na to strašně moc. Opět si dáme 5 legendárních hitů, které půjdou hned po sobě a 6. srdcovka bude na vaše přání. Do zítřka ještě času dost, do té doby vás čeká spousta legrace s Hitrádiem. Od 15 hodin navíc ve společnosti naší fantastický odpolední show. No a v 16.20 hrajeme hokej, tak věřím, že i odpoledne na Hitrádiu se dozvíte, jak si vedeme proti Itálii. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek středečního dne a zítra ve 12 se těším na slyšenou. Tak se smějte.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
0: Ve čtvrtek bude mým hostem inženýr Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti Intercora. Co stojí za jeho úspěchem v podnikání? Na čem si opravdu zakládá při stavbě obchodních center? A v čem bude výjimečné to nejnovější v Klatovech? Nejen to uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM+.
2: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
8: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
9: Drž mi kabelku.
8: OK, to jsem nečekala.
7: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz
14: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
15: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
14: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
15: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
14: Elitex.
15: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D5, dávejte si pozor na kilometru 24 ve směru od Plzně na Prahu. Došlo tam k nehodě, která blokuje jeden jízdní pruh. Kolona se prý dělá už od sjezdu na Zdice, tak s tím počítejte. Za informaci děkujeme Petrovi a vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
6: www.pubec.cz.
7: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
8: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-cz.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. 13 dětí a jeden dospělý skončili v nemocnici po dnešní ranní nehodě, ke které došlo na Rokycansku. Žádné zranění naštěstí není vážné. Jak už od nás víte, pod autobusem se nedaleko oseku utrhla krajnice, když objížděl traktor. Policie se nehodou nadále zabývá. V Sušici bude nová výjezdová základna pro zdravotnické záchranáře. Stát bude přímo v areálu sušické nemocnice. Víc ředitel zdravotnické záchranné služby Pavel Hrdlička.
16: Máme tady malou sanitku s lékařem a potom tady máme dvě výjezdové skupiny, které jsou non-stop. Pořád musíme splňovat zákon, což máme do 20 minut dojezdové doby. Což splňujeme tím, že vlastně máme další na Modravě, výjezdovou základnu v Hražďovicích, Klatovy, Železná Ruda, Nýrsko.
0: Výstavba nové základny by měla začít příští rok. Letošní jarní mrazíky a sucho poničily nejen ovoce, ale i zeleninu. Pěstitelé evidují škody hlavně u zelí a raných brambor. Nedostatek vláhy se pak nepříznivě projevil také u cibule.
17: Hokejový servis Hit Radia.
18: Obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v pondělním duelu se Švédy na mistrovství světa ve Freiburgu bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Na oficiálním webu o tom informovala Mezinárodní hokejová federace. Trenéři tak mohou s Janem Ščotkou počítat do sestavy. Česká reprezentace dnes vyzve od 16:20 ve svém čtvrtém duelu na šampionátu Itálie.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
20: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Zítra u nás na západě Čech bude zpočátku oblačno nebo zataženo. Objevit se může i déšť nebo přehánky. K večeru se pak bude postupně vyjasňovat. Teploty se zítra dostanou mezi 19 a 23 stupňů. Teď už si slovo berou i Kuba Rada a David Brabec.
21: Hit Radio FM Plus.
22: Parádní odpoledne a hezkou středu. 2 minuty po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i ve Skelné Huti. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
23: Extrémně drahé dovolené. Italové jako největší překvapení šampionátu a na hradě Radini postavíme střechu.
22: Bon Jovi, taky Eva Max nebo David Guetta, to nabízíme z muziky.

0: Ava Max, posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+, je to jasný, dneska odpoledne všichni k obrazovkám, protože dneska nás na mistrovství světa čeká povinná výhra. I když to jsme si asi říkali před Slovincem taky.
1: Tě, neříkej to vůbec nahlas, něco o favoritech bych vůbec vypustil tohle slovo a nepoužíval ho jako
0: no ale
1: vůbec.
0: Pozor, dneska se náš národní hokejový tým utká s Itálií. Já vůbec jako jsem velmi překvapený. Podle mě Italové jsou největší překvapení tohohle šampionátu, protože já stejně asi jako naši posluchači, my jsme vůbec nevěděli, že v Itálii se hraje hokej.
1: No, on se tam nehraje takhle. Jako, já to vysvětlím, protože Itálie to je taková prapodivná hokejová země, protože na jihu hokej fakt jako jednak nikoho nezajímá, ale ani ho tam nikdo nehraje.
0: Zatímco, na podpadku brusle neznají, no.
1: Zatímco teda v severní Itálii tam se hraje, aha, nikoho tam hokej nezajímá a když už ho náhodou hrajou, tak místní kluby jezdí hrát extraligu do Rakouska, protože v Itálii to nikoho nezajímá.
0: Kecáš, to se fakt děje.
1: Ne, to se fakt děje, normálně jako prostě hokejový tým italský, který by měl na to hrát italskou extraligu, která nikoho nezajímá, jezdí do Rakouska, kde si jich aspoň někdo všimne prostě jako jo. To je strašný.
0: To je ostuda.
1: Si nechceš.
0: To je ostuda.
1: Ne, tak slyšel jsem něco o tom, že jako některé kluby tady u nás taky jako půjdou dolů, takže možná třeba budou hrát polskou ligu, že u nás už moc šancí nemají. Ale jmenovat nechci. Jako.
0: Dneska v 16 hodin a 20 minut. Já koukat nebudu, jo?
1: Aby no to budeš.
2: Nebude.
0: Já vždycky, když koukám, tak prohrajem.
1: No tak otočíme monitor, to je jednoduchý.

0: Jelena všude zdejší, Pink tu bude za chviličku, předtím taky reklamy, ale s váma je Divoký západ, hezký odpoledne všem na západ Čech a díky, že nás ladíte.
1: My jsme tady dneska vytlemení a snad budou na tom podobně i naši hokejisté, který dneska v 16 hodin a 20 minut vyjedou na led a postaví se jim tým Itálie. Jo? O italském hokeji toho víme prak málo.
0: No, ono není moc o čem mluvit. Jestli víte něco o italském hokeji, napište nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Pokud já ale něco vím o italštině, jako o jazyku, tak Italové, oni umějí nádherně nadávat. Jo? Yeah. Ale jako krásně a umějí to jako pěkně spojovat a tak, no, jako málo který věci jsou tak krásné jako italský nadávky, tak jsem se tím chtěl inspirovat a připravil jsem pár takových hláško nadávek na Itálii před dnešním utkáním a na básy, abyste to teda ohodnotili.
0: Jasně,
1: no?
0: Jasně, pojď.
1: Na ledě budou Italové měkký jak špagety na talíři. Na mantinelu je zmáčkneme jako paníny.
0: Tak paníny se i pečou, to je dobrý ještě furt zmáčknout.
1: Jejich brankář bude děravý jak cedník na špagety. Už po první třetině budou Italové potřebovat dvojitý espresso. A moje oblíbený, před dnešním zápasem moje Italové v kalhotách.
0: Ne, ne,
1: tiramisu.
2: Nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Firma Havelka Uhelné skaly, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
9: Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
17: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Aloka a Bruno Martini, tady je divoký západ Hit Radio FM Plus. Věnujeme se hokeji, zhruba ještě nějakých 45 minut nám zbývá do začátku utkání na šampionátu Češi versus Italové. A už jsme zjistili, že ty Italové jsou jako spíš lepší v nadávkách než v tom hokeji.
1: Pokud vás zajímá teda, co je nějaká typická, ostrá italská nadávka, tak vás možná překvapím. Je to cornuto.
0: To je jenom kornout, ne?
1: Ne, když není to. Smrzku. To není kornout.
0: Dělá to do kornuto.
2: Ne, to ne.
1: To zkus říct, prosím tě. Jako, až půjdeš na děláto, řekni, že to chceš do kornuto. Kornuto znamená, že jsi jako paroháč.
3: A to jako urazí?
1: No tak chápu, že tebe by to asi neurazilo, jsi na to asi zvyklý,
2: no,
1: nebo já
2: nevím.
1: Ale
2: mě Ital. A Itala to
0: ne,
2: urazí.
0: Tak já si jako dokážu představit asi tak 1000 jako hrubších urážek a nadávek.
2: Neříkej ani jednu.
1: Já myslím, že od Italů jich dneska asi uslyšíme docela dost. Teda aspoň doufejme, že jo, to jsme
0: si... se něco přiučíme.
1: No,
0: ostejší, jo.
1: 16 hodin a 20 minut, my to tady budeme sledovat společně s vámi. Teda Jakub, já mám zákaz koukat.
0: Ty máš zákaz,
1: hokej.
0: Ty rozhodně ne. Mimochodem teda, když jsme s nimi hráli naposledy v roce 2019, tak to bylo 8-0, jo? Tak jenom, abyste měli představu, kolik těch nadávek tam dneska padne. My se teď do té Itálie a vlastně i na ten zimní stadion, který nemají, přeneseme, jo? Richie Poveri.

0: Nejlepší hity na západě Čech. To jsme my, Hit Radio FM Plus, Divoký západ, tohle byly Black Eyed Peas, parádní odpoledne všem.
1: A my se teďka podíváme na symbol Plzeňska, na jeden hrad, který je pro nás naprosto ikonický a který je vidět z opravdové dálky. Je to hrad Radyně. Dneska o něm skoro všude píšou, protože tenhle ten hrad, respektive ona je to zřícenina, tak by měl dostat střechu.
0: Jak něco, co je zřícený, může dostat střechu?
1: No takhle, obvodový zdi tam zbyly, že jo?
0: Ne, takže já si dělám jako srandu, ale já teda jako jsem zásadně proti.
1: Ty jsi zásadně proti?
0: Já jsem to řekl jako málo nahlas.
1: Okay.
0: Já jsem zásadně proti.
1: Hele, ale ona střecha nad hlavou, to není špatná věc.
0: Ne, dobře, ale jako, když se podíváš na tu Radyni, tak je to prostě jako ikona. To vidíš tady jižní Plzeňsko, vidíš to jako ze všech směrů, že jo, když jedeš na Nepomuk, nebo to je prostě jako věc. A teď si představ, že už nebude koukat na tebe ten hořejšek, ta zřícenina, že tam dej prostě jako sedlovou střechu. Nedej bože, aby to byl plech. Já vím, že vydrží 50 let, dobře, ale...
1: Hele, tak jako vzhledem k datu výstavby by se hodili spíš došky, že jo?
0: Jako, ano.
1: Ale vem si, na Radyni se přece pořádají různý kulturní akce, tam jako do toho ti počasí klidně hodí vidle, tam by byla fajn, kdyby byla střecha, ne?
0: Dobře, tak když už vyšlátnu ten kopec, tak deštníku nesu, ne?
1: A úplně tě chci vidět, jak by tam na tebe začalo pršet. Ale prosím vás, nemáte někdo náhodou čísla na Kastelána na Radyně? My jsme tady Jakubovi potřebovali trochu vysvětlit, že střecha nad hlavou se fakt hodí.
0: Vynadal rovnou jemu, jo.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.

0: 15 hodinou.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní teď buďte na Tachovsku. Nehodu máme hlášenou v lomu u Stříbra, tak tam projíždějte s opatrností. A bourá se taky v Plzni. Nehoda se stala na Plaské v Bolevci, kde se srazilo osobní a nákladní auto. A pozor taky v ulici u Prazdroje, tam je to nehoda dvou osobáků. Vaše další aktuální info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bude 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Budova nové radnice v Plzni na Doubravce v Masarykově ulici se slavnostně otevře pro veřejnost. Akce proběhne tuto sobotu a chystá se i doprovodný program. Chybět nebudou komentované prohlídky budovy, hudební vystoupení anebo stezka pro děti. V Chebu se objevily hákové kříže. Neznámý pachatel je v noci na dnešek sprejem nastříkal na výlohy na náměstí krále Jiřího z Poděbrad. Vedení města vandalský čin odsoudilo a po pachateli teď pátrá policie. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale ty se zaměřením, jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
12: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
1: Průměrná cena letního tábora se pohybuje kolem 4000 korun. Český hokejový nároďák čeká na mistrovství světa čtvrté utkání základní skupiny. Dnes už od 16.20 naši nastoupí proti Itálii, kterou rozhodně nechtějí podcenit. Tak jim držme palce.
13: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Na čtvrtek nám předpověď pro západ Čech slibuje oblačno nebo zataženo, postupně během dne i polojasno. Objevit se můžou i dešťové přehánky. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
11: Hit Radio FM Plus.
0: Nádherný odpoledne, s váma divoký západ, Hit Radio FM Plus.
14: Další hity, Alan Walker a taky Linkin Park, buďte s náma.

0: Linkin Park nám to tady rozbalili, posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: My jsme tady zhruba půl hodiny zpátky špekulovali a rozjímali nad tím, jestli nad hradem Radyně má být střecha nebo nemá být střecha. Bylo to velice emotivní, protože já říkám, že ne, David je zastáncem toho, že jo. A skončili jsme u toho, že by bylo fajn dostat do vysílání Kastelána hradu Radyně. Neuvěřitelné se stalo realitou, protože na telefonu máme Libora Šimunka. Zdravíme na cesty akorát z Radyně, evidentně. Hezký odpoledne.
2: Dobré odpoledne, je to tak?
0: Ano, Libore, od Aše až po Prahu se dneska mluví o tom, že Radyně by měla mít střechu. Jakub se úplně zhrozil, naskákali mu osypky, že prej na Radyně Ačková střecha. Tak jak to bude, kdyby to takhle měl ještě někdo další?
2: Kdyby to měl takhle někdo další, tak já asi můžu uklidnit, že jsme vlastně na začátku v tom plánu, který vlastně děláme společně s architektonickou firmou, tak by nešlo o Ačkovou střechu.
1: Já už jsem se malečko fakt jako zhrozil, protože dneska je hrozně moderní všude dávat ten plech. A představa plechové střechy na Radyni je jako pro mě opravdu nechutná. Já vím, životnost 50 let, ono to je super. Jako. Ale tohle by teda úplně nebylo.
0: Já si to teda představuju tak, že ta střecha by měla být jako zapuštěná do toho hradu a vlastně by neměla být z dálky vidět. Představuju si to správně?
2: Myslím si, že si to představujete správně, i já se to tak představuju.
0: A víte, co jsem si řekl, tam by bylo skvělý, kdyby ta střecha byla skleněná.
2: To si říkáte. Jako, taky mě to napadlo, když jsme o tom přemýšleli, nicméně zase tam ten úklid potom by vyžadoval trošku větší práci.
1: No, kdo to bude mít?
2: No, přesně.
0: To by bylo na vás, že jo?
1: Mimochodem teda, když jsme u toho úklidu, já jsem v jednom rozhovoru čet, že právě ten úklid je jedna z věcí, na kterou se jako na Radyně hrozně těšíte, to vám tak chybí práce s lopatou? Protože možná takhle na první dobrou to posluchači nepoznají, nicméně ten hlas, který slyšíte, tak je velice známý, protože vy jste zároveň jeden z lovců z pořadu Na lovu bandita.
2: Tak
1: je to jako tak, že od té kamery člověk rád odskočí ke smetáku a lopatě?
2: Jako musím říct, že si u toho uklízení nejvíc odpočinu. To si člověk prostě pustí nějakou muziku, jako třeba teďka ty Linkiny, že jo? A prostě jenom uklízí a všechen svět, který je mimo ten hrad, nevnímá. A to je prostě nádhera.
0: Doufám, že vás teďka poslouchá i moje přítelkyně, jo? U klidu si prostě nejvíc odpočinete.
1: Mimochodem teda, vy jste chtěl tu zříceninu hrad Radyně otevřít lidem, aby se tam toho daleko víc dělo. Tak co nás v tom letošním roce čeká? Už je něco, co je naplánovaný, hotový, připravený, na co se můžeme letos těšit?
2: Tak zatím vycházejí všechny ty akce, které vlastně jsou naplánovány už z doby, kdy jsem tady ještě nebyl. Co na mátku ještě nového mě napadá, tak zrovna jednáme o letním kině, že bychom přímo v paláci udělali letní kino, což si myslím, že dopadne, a právě to je jedna z těch akcí, který potom s nějakou tou potenciální střechou by tam se mohli rozjet ve velkým.
1: Skvělý. A takový podzimní úklid?
2: No, to nechce na mě, prosím, jo? To mi jste, to je moje práce.
0: Libor Šimunek, dámy a pánové, Kastelán z hradu Radyně, díky moc, že jste byl teďka ve vysílání Hit Rádia FM+.
2: Nemáte vůbec zač a děkuji za pozvání.
1: Taky zdravíme, šťastnou cestu zpátky domů.
2: Děkuji. Naschle.
1: Naschle.

0: Hej ty za volant, tak ty mi umíme. Tady je Hit Radio FM Plus a dopravní zpravodajství, to máme taky v malíku.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zůstávejte dál opatrní v Plzni. Nehoda se stala v ulici u Prazdroje, kde se srazily dva osobáky. Nárazově se to tam štosuje, tak tam projíždějte s opatrností. A bourá se taky na Tachovsku. U Benešovic se srazily dvě dodávky, tak i tam opatrně. Vaše další aktuální info ze silnic pište na náš WhatsApp. Číslo k nám je 720 870 237.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass opra-

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Dissolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
2: Dissolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
3: Isolvest.
1: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
3: Isolvest.
2: Tak zavolejte ještě dnes.
1: Isol.vest.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Penzion Daniela Boží dar. Skvělý wellness i dětské animační programy. Poctivá domácí jídla, navíc se specializací na celiakii. Penzion Daniela EU.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
12: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: A to je vždycky, a já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty je tam to třeba 4x tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
15: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu koukám, svých kodíčků?
14: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už, no.
16: Mě takhle málo, jo.
14: Cože? No.
15: Strašný.
16: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
14: To nezajímá. No, povědej.
16: Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahej stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodina oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stan, co jsi nám půjčil. A on říká, proto jaký stan, já žádný stan nemám.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

0: Tak jsme hezky zvolnili, ono se to takhle hodí na konci pracovní doby, nebo když už vám teda padla, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, a my s váma sledujeme hokej. Teda, Jakub, já mám zakázáno na to koukat.
1: No, já tomu nerozumím, my jsme ti to zakázali, protože David samozřejmě jako tvrdí, že když on se nedívá, takže my vyhrajeme, což je v pořádku, dostal zákaz se na to dívat, takže se nedívá, ono je to 0-0. Já nevím. Možná řekneme, že jsme favoriti, aby se něco začalo dít.
0: No, já jsem ještě v minulý hodině tvrdil, že po první třetině Italové budou potřebovat dvojitý espresso. A evidentně to bude potřebovat i náš hokejový nároďák, aby se konečně probudil, ne?
1: Jako jo, když se koukám na to, jaký tempo je na tom ledě, tak mám pocit, že je odpískáno a tam je volný bruslení normálně.
0: Siestička.
1: Jako ještě takový ty držátka bych jim dal pro děti, jo, aby neupadly náhodou. Jinak tam to je línej hokej.
0: Hele, pojďme nějak pozbudit, jsme rádio, tohle umíme, ne?
1: Tak jo, tady jsou Meraj. Nezvládám.

0: 16 hodin 37 minut, krásnou středu přeje divoký západ Hit Rádia FM Plus a my pro vás dál sledujeme hokej.
1: Ano, jestli nechvátáte z práce domů, jedete tak jako v klídku, stojíte možná někde v koloně, tak přesně takhle vypadá i výkon českých hokejistů. Prostě nikam nechvátají, sotva zařadili dvojku a stav je stále 0-0.
0: Co blbnou jako?
2: Tak teď to ještě nekončí, teprve první třetina, počkejte na ten finish.
1: Třeba odpočívají, nabírají síly.
2: No.
0: To se má dělat před utkáním, ne?
1: Na Slováky v sobotu.
0: Jako, že budeme, jako předvádět s Italama takovejhle hokej, to je snad ještě větší překvapení, než že velryba Timmy byla samice. To teďka píšou na novinkách. Vás to třeba možná taky překvapí.
1: Jako, je to možná více vzrušující, než ten hokej, na který tady koukám. Jako.
0: Jedna to koukej dál, já mám zakázáno na hokej koukat a jsem docela spokojený.
1: Ne, to podstatně stále jako 0-0, zbývá 10 minut do konce první třetiny. Tímhletím tempem to asi za chviličku taky vypnu.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
4: Aspekta. Rokycanská 64. Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
5: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
6: Ale vyberu si sama.
5: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
6: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
5: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: elitedate.cz.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürli.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já,
15: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Hit Radio.
18: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. V extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
19: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
6: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
14: Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: City, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+. Jak to vypadá na silnicích, na to se podíváme teď před zprávama.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál se řeší nehoda na Tachovsku. Je to u Benešovic, kde se srazily dvě dodávky. Projíždějte tam proto s opatrností. Vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
4: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
5: www.pubec.cz.
6: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-cz.
7: Isolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
8: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
7: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
8: Isolvest.
9: Tak zavolejte ještě dnes.
7: Isol-vest.cz.
10: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Parkování v Plzni na Lochotíně bude o něco snazší. Už v červenci by se měl otevřít nový parkovací dům v Sokolovské ulici. Zájemci si aktuálně mohou rezervovat své místo. Jedno patro bez rezervací pak bude pro řidiče zdarma. Karlovy Vary nechali opravit fontánu ve staré roli. Stojí na malém náměstí u pošty a byla už ve špatném stavu. Město ještě chystá finální opatření, aby do fontány během zimy nepadal sníh. Hotovo má být ještě na konci května. Policie otevřela nové náborové centrum. Určené je zájemcům o práci a také lidem, kteří chtějí vědět, jak to u policie funguje. Víc policejní prezident Martin Vondrášek.
13: Slibem si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt, kdo bude mít zájem o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví. To je asi první ten hlavní účel, mluvit s lidma, snažit se o rekrutaci nových policistů.
1: Doplním, že náborové centrum je v centru Prahy. No a jdeme taky na fotbal. Dnes se hraje finále domácího poháru. V Hradci Králové proti sobě nastoupí Jablonec a Karvina. Zápas začne za hodinu. A sledujeme pro vás taky hokej Česko-Itálie. Skončila první třetina a stav je překvapivě 0-0.
14: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Na zítřek nám předpověď pro západ Čech slibuje zpočátku oblačno až zataženo, k večeru pak i polojasno. Objevit se může občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupají mezi 19 a 23 stupňů. Teď už opět pokračuje Divoký západ.
11: Hit Radio FM+.
0: Lepší koukat do našeho playlistu, než na ten hokej. Posloucháte Divoký západ.
15: Dua Lipa a taky Lost Frequencies. Hezký odpoledne.

0: teďko nedávno v jednom rozhovoru říkala, že všichni už všechno vymysleli a tak se inspiruje u Evy Farny. Tohle je Dua Lipa, ladíte Divoký západ, Hit Rádio FM+. Jestli plánujete letos dovolenou v moři, respektive u moře, tak to asi odložte.
1: Proč?
0: Zůstaňte tady u nás v Čechách, protože letecké společnosti varujou už teď, že to bude brutálně drahý, pokud se vůbec někam lítat bude.
1: Já to jsem viděl, ten Hormuz a tohleto tak zdražuje nejenom diesel a taky benzín, ale hlavně kerosin. Tam je to vidět jako hodně a prej některé zájezdy, respektive cestovky, tak mají i doložku, že třeba když jsi to koupil už já nevím na podzim, tak ti to stejně můžou zdražit.
0: No, to je jako... Já bych prostě zůstal u nás, jo. Stejně jako podívej se, kolik máme krásných míst tady v České republice, který vůbec neznáme, nikdy jsme tam nebyli, ani to netušíme, že za kopcem třeba máme krásný kemp, hrát, já nevím, vyhlídku.
1: A těch hospod.
0: S tím pivem už to bývá horší, ale prostě zůstaňme letos doma.
1: Okay.
0: Je to fakt hezky, jako jo.
1: Jeden tip na tuzemskou dovolenou, kde vás noc přijde jenom na 15 korun, to si dáme za chvilku.

0: Ed Sheeran a Safír, Miles Smith, tak ten tu bude za chviličku. Letos budou zahraniční dovolen drahý a tak nabádáme, zůstaňte v České republice.
1: A máme tady jeden krásný tip, protože v Brně můžete přespat a zaplatit za jednu noc pouhých 15 korun.
0: Možná teď čekáte nějaký vtip, já bych chtěl říct, že mám Brno rád. Ne, ale opravdu, jako za mě je Brno nádherný město.
1: Mnohem lepší než Praha.
0: To rozhodně. Ale jako vem si náměstí brněnský, oni mají teda asi tři, jo. To je absolutně kouzelný, ten Špilberg, když jdeš nahoru, máš ten výhled. Já to tam prostě miluju, ať si říká o Brnu, kdo chce, co chce.
1: No a představte si, že tam někde na nějakém brněnském parkovišti stál prostě opuštěný Fiat, respektive on tam stojí dál, jo. No a ty k němu můžeš přijít, na skle má QR-ko, zaplatíš 15 korun, no co ti odemkne, a ty tam můžeš přespat v tom autě.
0: Hustý. Co vás a nevíte, jak je to s kapacitou během září a že plánuju dovolenou, jel bych do Brna.
1: Vzhledem k tomu, že se tam vejde jenom jeden člověk.
0: No to stačí, já nechci žádnýho spolucestujícího. Jako. Si myslíš, že mám na to, abych platil dovolenou ještě někomu jinému?
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem inženýr Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti Intercora. Co stojí za jeho úspěchem v podnikání? Na čem si opravdu zakládá při stavbě obchodních center? A v čem bude výjimečné to nejnovější v Klatovech? Nejen to uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšla.
11: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
12: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: Firma na zážitky
16: CZ.
19: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Zebran, tady je Divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: V našem novém podcastu Vypalovačka v jeho 6. díle vzpomínáme na hvězdy Hollywoodu 90. let a taky na to, že některé filmy, jako je třeba Titanic, tak ty se stárly parádně, ale pak tu jsou takový, který jsme v 90. obdivovali a když si je pustíte dneska, no, asi přepínáte.
2: Hele, víš, na čem to je absolutně nejvíc vidět? Sandra Bullock natočila v 90. film Síť.
3: Tak ten hodně se stárnul.
2: Já jsem ho jako nedávno viděl a jako to je mega retro, to je jako kdyby si teďko viděla nebo koukala v televizi na Ducháček to zařídí, jako, nebo něco takového. To je fakt úplně mimoza, jako jo. Tenkrát, já jsem z toho byl úplně jako odvařený, úplně unešený. Dneska spíš takový lehce usměvný, no.
3: Mimochodem, znáte film Ducháček to zařídí?
1: Jo, jo.
3: Jo, tak, dobrý.
1: To byla pasta, jsem se chytil, sakra.
3: Já jsem si myslel, jestli to někdo vymyslel, to vůbec neznám, teda jako znám třeba Metráček, ale Ducháček to zařídí vůbec. No, jestli jste na tom podobně jako já, možná se můžete trošičku vzdělat a to, když si pustíte aktuální díl podcastu Vypalovačka na YouTube nebo na Spotify. A klidně i naše nový Hit Radio 90. Před náma je Cher, která je tam jako doma.

0: říct, že poslední týdny na něm teda dost brutálně ujíždím. Ray Dalton a za chviličku třeba taky Meduza, ladíte Hit Radio FM Plus a Divokej západ. Kam
1: vyrazit? Že je fanzona v Léháru v báječné pivní zahrádce nedaleko zastávky pod Záhorskem v Plzni, tak to už asi víte, ale že tam můžete vyrazit na koncert, to vám řeknu právě teďka. V sobotu 23. května od 19 hodin tam zahraje legendární newyorská kapela Fun Lovin' Criminals. Začátek 19.00, podrobnosti na www.leharofest.cz.
0: Já vás pozvu na příští víkend, tedy respektive na pátek a sobotu do Přimdy, protože zdejší hrad, právě hrad Přimda, bude slavit 900 let. A tak se na dva dny hřiště pod hradem promění na středověké městečko plné rytířů a taky koní. Můžete se těšit na velkolepej rytířský turnaj, taky pochopitelně můžete navštívit i hrad a budou tam třeba i kejklíři. Tak vyražte. A kdybyste i vy měli nějaký super tipy na to, kam vyrazit, napište nám 720 870 237, to je náš WhatsApp.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
5: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
4: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
9: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
10: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
11: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumavažije.cz. Web plný zážitků.
12: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na Šumavažije.cz.
13: Nápady, tipy, inspirace.
14: Šumava žije!
13: Šumava žije. CZ.
15: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
16: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
17: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
18: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
14: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Adele a Skyfall, bondovka na závěr. Ladíte Divoký západ, my jdeme shrnout to, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám řekli, že zřícenina hradu Radyně dostane novou střechu. Nebojte, prosím vás, nebude to žádná áčková a nemělo by to změnit podobu hradu. Co by se ale změnit mohlo, je jméno této plzeňské ikony. Spousta lidí totiž hradu říká Hradyně. A kdyby vstupné stálo třeba litr, byla by to Drahyně. A kdyby se tam vystavovala lebka svaté Zdislavy, mohla by to být Ukradyně.
0: No, zatím je to stále ale svatyně, tak u toho zůstaňme. Jo. Taky jsme řešili hokej. Italové totiž hokej pomalu neznají. Když se podíváte na jih Itálie, tak tam hokej jako nikdo nehraje. Hokej hrajou akorát na severu, akorát na takový úrovni, že extraligu radši jezdí hrát do Rakouska. No a podle toho, jak my dneska s Italama hrajeme, tak jsme odjeli už taky do Itálie na dovolenou.
1: No, tak jo. Taková byla dnešní nejposlouchanější odpolední show. Zítra společně s vámi budeme vzpomínat na maturitu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Taky dnes si dávejte pozor na Karlovarsku. Kolona se tradičně tvoří na cestě z Klášterce nad Ohří směrem na ostrov. Zdržíte se u Stráže nad Ohří. No a další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po dnešní schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zunou to potvrdil premiér Andrej Babiš.
13: Co je nejdůležitější je, že jsem požádal pana ministra, aby už připravoval mandát delegace na summit NATO. Vláda ten mandát projedná pondělí 8.6., kde i rozhodne o delegaci na summit NATO.
12: Jaké bude složení delegace, ale nechtěl Andrej Babiš předjímat. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadu až 1,5 miliardy korun. Úroda bude navíc o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční.
1: Hokejový servis Hit Radia.
12: No a v závěru tedy ještě hokejový šampionát. Českému nároďáku se proti Italům zatím nedaří. Po druhé třetině naši prohrávají 0-1. Ve skupině A už padlo nepatrně více gólů. Švýcarsko válcuje Rakušany, po druhé části vede 7-0.
14: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
12: V noci a ráno oblačno, polojasno, zejména v Čechách ještě místy přehánky, ranní teploty 12 až 7 stupňů, během dne pak proměnlivá oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky, maxima 18 až 24 stupňů a vítr od severozápadu.
15: Sami jste to slyšeli, přátelé, na ten hokej snad ani nemá cenu koukat, jo? Za to si můžete nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou. Je tady středa, vaše středa, až do 21. diktujete, co budeme hrát. Já jsem Kuba Urban a začínáme s Michaelem Schultem.

Středeční večer po 6. hodině, což znamená jediné, přátelé, Hit Radio je s vámi a vy nám píšete, co chcete zahrát. Co budeme hrát, záleží jenom a jenom na vás. No a první zprávy už chodí na 777-937-777. Budu samozřejmě rád, když to budou třeba i hlasovky, které můžete nahrát úplně bez problémů přes SMS-ku nebo přes WhatsApp. Číslo je stále stejné, takže 777-937-777. Marťas, zdravím tě, chtěl bych prosím tě nechat zahrát píseň od Petra Muka, Láska ta nebezpečná věc, a bylo by to pro mě a pro tebe, věrný posluchač. Marťasi, všechno je připraveno. Já myslím, že bychom jakoukoliv píseň měli stále ještě věnovat českým hokejistům, aby zatraceně už s těma Italama něco udělali, protože ano, je to k nevíře, ale na začátku třetí třetiny stále prohráváme s Itálií 0-1, jo? A na tom skóre se stále nic nezměnilo. Jak říkám, dneska možná je cokoliv lepšího, než sledovat hokej. Já vás ovšem budu informovat. Takže první píseň na přání, tady je Petr Muk, u nás na Hit Radio.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Vy posloucháte Hit Radio. No a vy rozhodujete o tom, co bude jako další písnička. Kamarádi, 777-937-777, dneska to diktujete vy, přesně tak. Co byste si dneska jako přáli? Možná bychom měli zahrát směsku nějakých italských hitů. To mě teďko napadlo. No, je to 1-1 už mezi náma, jo? Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Samozřejmě mluvím o zápase mistrovství světa v ledním hokeji. Nicméně, jedna hudební přání, které nás přenese až do 90. let, dáme si totiž klasiku La Bouge, Be My Lover, a je to od Lenky, protože zkrátka tuhle pecku má úplně nejraději. Co vy? Jak jste na tom? 90, 80, 0, něco nového? Záleží jenom za vás. 777-937-777.
1: Nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
7: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest!
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Izolvest! Tak zavolejte ještě dnes.
6: izol@vest.cz
8: trenirkarna.cz
9: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz
15: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz
16: Vidíš to?
17: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
16: No a víš, co vidím já?
17: Co?
16: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
17: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
16: U nás si vybere úplně každý.
17: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
16: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
17: CZ.
19: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: tohle jsou Maroon 5 a jejich Animals. Na Hit Radio, přesně, podle vás, teda alespoň doufám, protože tak vlastně znělo jedno přání, které dorazilo sem ke mně, dokonce hlasové.
1: Dobrý den, chtěla bych zahrát Animals pro všechny ty, co dnešní krásný počasí využili k nějakému sportu. A teď jsou na cestě domů, díky.
0: Tak doufám, že to byly správný Animals, protože pak ještě mohl být Martin Garrix. Což se mimochodem k tomu dobrému počasí a dneska k nějakému sportu jako celkem hodilo. Tak děkuju za vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777, protože vy rozhodujete o tom, co u nás na Hit Radio dneska budeme hrát až do 21. Vaše středa a vaše přání, ať už SMS-kou, WhatsAppem, anebo třeba hlasovkou, jakýkoliv způsob samozřejmě beru. Zahraj Dan za Kuduro, bude to pro Martinu, Jirku a taky pro celý náš pracovní kolektiv, protože jsme prostě jako nejlepší, jo? Tak to napsal Marcel. Marceli, jako by se stalo, jeden Don Omar je připraven, Taylor Swift za pár minut a další přání taky na Hit Radio.

Je to dáma, je to hvězda par excellence. Taylor Swift, The Fate of Philia. A to těsně před 6:45. Hit Radio s vámi a taky vaše středa, to znamená, že až do 21 je playlist Ve vaší moci. Cože to budeme hrát už za chvíli? No, směřujeme do Brna a budeme hrát Migi, to je jasný. Mudr Ivana Justana pro doktora Ivana Justana k jeho kulatým narozeninám hodně zdraví, štěstí. Ivet a Simona Rajmič, Brno. Děkujeme, pěkný večer, jasně, dáme za chvíli MIG 21. A bude spousta dalších vašich přání, které směřujete na 777-937-777. Tak rozhodně dál posílejte vaše zprávy, ať už přes WhatsApp anebo hlasovky, je to úplně jedno. Zahraju vám.

0: Sport.cz. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ava Max, ta hra je před 7 hodinou, vy posloucháte Hit Radio. Poprosili bychom zahrát písničku na přání Disturbed the Sound of Silence s přáním pro všechny divoké kočky z Milíkova Anton Clemens a prosím, jestli by bylo možné po 19. hodině. No tak to si na to budeme muset počkat asi až po 19. hodině. Já jsem tady měl připravený až úplně jiný písničky. Dobře, tak dáme jednu, kterou bychom měli zahrát přímo do Valašského Meziříčí. Zahraj mi prosím tě Lunu a Vamos a la Playa a bude to pro mého tatínka Jiříka na odpolední směnu, ať ti práce utíká, rychle uteče od ruky a připomínám už tenhle víkend, Anfík, sobota 23.5. bude hrát ve Valašském Meziříčí Turbo. Tak zdravíme moc Tomáše, ano, dáme si jednu Lunu a Vamos a la Playa a za chvíli 19. hodina a i po ní. To je přesně podle vás.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Wehrmachtu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z Wehrmachtu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. Wehrmacht. Ušito v Liberci.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Sedmá večer a středa v kalendáři, což znamená, že to, co hrajeme, ovlivňujete u nás na Hit Radio jenom a jenom vy. Hit Radio. Yeah, yeah. A dobrá zpráva, jestli jste si mysleli, že s těma Italama jsme prohráli, tak ne. Nakonec 3-1, ale teda bylo to trápení, co si budem povídat. Takže hokej už máme za sebou a věnovat se můžeme muzice. Na 777-937-777 vybíráte vaší oblíbenou, nahráváte vzkazy, posíláte WhatsAppu nebo SMSkou a můžete ovlivnit, co budeme hrát. Tady jsou Krištof a Hvězdáři. Hit Radio.
6: Všechna ta slova,

Sound of Silence, tentokrát ve správný čas po 19. hodině. My jsme Hit Radio a děkujeme Nikče, Andy, Aničce, Evičce. A zkrátka moc zdravíme, protože tohle bylo hudební přání přímo od vás. Mimochodem, zdravíme všechny pracující, jo? Sexy tým Anton Clemens. Protože budeme hrát na odpolední směnu taky Queenie a We Will Rock You. Holky, moc zdravím, jo? Užívejte, zvládněte to, bude to trvat ještě nějakou tu dobu, ale nebojte se, jo? Já vám k tomu budu hrát prostě skvělý písně a vy si můžete nechat zahrát tu svoji. Je to velmi jednoduché, stačí vzít telefon 777-937-777, to správné telefonní číslo. Namluvte klidně hlasovku a nebo prostě pište. Záleží, co máte rádi. A směřujte to na to správné číslo až do 21. hodiny. Tady jsou Queenie a taky večerní vaše středa na Hit Radio.

0: To jsou Linkyni a ty patří sem k nám na Hit Radio. Stále dobrý večer, přátelé.
1: Ve čtvrt na 8.
0: No a co bude dalšího? Budeme hrát do Českých Budějovic. A to kabáty. Bude to konkrétně pro dětičky Lukáška Krištůvka, taky pro milovanou ženušku Jitušku a pro bráku Jaromíra, aby se mi dobře dělala večeře. A na večeři dělám sekanou a bramborovou kaši. Martin, Marťas, vynikající volba, opravdu skvělá. Taková dobrá sekačka s bramborovou kaší, hele, to máte pak hned lepší den. Mimochodem, jaká je vaše večeře? Klidně napište mezi tím, co si budete diktovat, co chcete zahrát, jo? 777937777 je naprosto jasný, že za chvíli hrajeme kabáty.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
5: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
6: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
10: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu

Evičky Boží Mlejny. Eva Farná byla v několika vašich hudebních přáních. A také tady pro příjemnější středeční večer. Jarda třeba napsal, jestli bychom nemohli zahrát nějakou českou zamilovanou pro mě a moji lásku Helenku. Tak Jardo, zdravíme a samozřejmě se k tomu připojujeme. No a co dalšího si dáme? Tentokrát pojedeme v rytmu 90. let. A v rytmu, tak jak hraje třeba na naše další kamarádská stanice, a to Hit Radio 90, kde ladíte v dabu od rána až do večera ty nejlepší 90. Mimochodem Zuzka, která píše úplně poprvé sem k nám na Hit Radio, tak říká, že už nás dlouho poslouchá. A k těm 90 by si přála nějakou od 24/7. Tak Zuzi, všechno je připraveno. Dáme si Leave Them Alone. No a další velké hity už jsou taky na vás. Na 777-937-777. Vemte telefon a až do 21. hodiny máte šanci ovlivnit to, co hrajeme.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozhodnout.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: My jsme Hit Radio a nabízíme vám už za chvíli další vaše hity, které jste si nechali napsat, o které jste si vlastně nadiktovali na 777-937-777. Alvaro Soler bude pro Šárku, která se dneska večer učí. A protože bylo nádherný počasí, tak o to víc jí to štve. Tak rozhodně bude mít co dohánět, protože dneska musela i na sluníčko. Šárko, Alvaro Soler připraven za pár minutek a další vaše přání rozhodně stíháme. Vy můžete napsat na 777-937-777 a to až do 21. hodiny. Je to vaše středa.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem inženýr Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti Intercora. Co stojí za jeho úspěchem v podnikání? Na čem si opravdu zakládá při stavbě obchodních center? A v čem bude výjimečné to nejnovější v Klatovech? Nejen to uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Offenbach a Overdrive. Jasně, před 20. tedy 8. hodinou večerní. Vaše středa, Hit Radio, a vy ovlivňujete, co budeme hrát. Přála bych si You Rock My World od Michaela Jacksona. Posílám pozdrav moderátorovi, a to jsem já, a taky všem posluchačům, kteří mají rádi Michaela Jacksona, krále popu, který nikdy neumře. Díky moc, zdraví Lukáš Ostravy. Tak Lukáši, You Rock My World a Michael připraven právě teď. Do 8. hodiny ještě Train a po 8. další poslední 60 minutovka, kterou můžete ovlivnit na 77.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Jdeme na to, 20. odbyla, vy posloucháte Hit Radio, s vámi je Kuba Urban. No a poslední hodinka přesně na vaše přání. Hit Radio. Ahoj, vařím dětskám večeřu, tak dejte tam nějaké činasky, prosím, ať se mě lepší vaří, jo? Díky moc, radím z Valašska, radíme moc, zdravíme. Tady je novinka od činasky, jmenuje se Selhání a za pár minut další vaše hudební přání, které chodí na 777 937 777. Vaše středa i po 20. hodině.

Lady Gaga, Dead Dance. Jarka nám píše, zahrajte mému manželovi, Stáničkovi, který právě teď betonuje. On má prý radost, že Češi dneska vyhráli nad Itálií. Tak tohle bylo něco od Lady Gagy. Doufám, že stále, teda že už přestal betonovat, prosím vás, už zapadá slunko. Normálně ho vemte domů, jo? Ať to nemá to betonování za trest. 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který slouží pro vaše zprávy, pro vaše WhatsAppky, SMSky, hlasovky, zkrátka pro vaše písně na přání. Je tady vaše středa a budeme hrát něco vlastně tak nějak trošku jako úplně mimo náš rytmus. Dáme si pořádné reggae. Bob Marley pro mojí paní, dneska máme spolu 42 let a je to, a teď dobře poslouchejte ho, nejlepší líduna na světě. Manžel Ina, děkuju moc. No není zač, jo. Takže dáváme si trochu kvalitního reggae v podání Boba Marleyho. Jo, nasaďte dready a pojďte si dát společně s námi Could You Be Loved. A samozřejmě zdravíme Lidunu, jo. 777 937 77.

0: Feels Like I'm Fallen in Love, to jsou skvělý Coldplay, které hrajeme ve 8:45. A hrajeme pro vás, protože vy si diktujete na 777-937-777. Mimochodem tohle bylo pro Markétu rovnou do Liberce. Tak tam zdravíme, tentokrát to vyměníme vlastně za druhý kout republiky. Ahoj, chtěla bych písničku Drahokamy, překvapit svého partnera, no jo. Takže u nás děti večeří a já s partnerem si společně vaříme a užíváme si večer. A já bych ho chtěla právě překvapit písničkou a říct mu, dobře poslouchejte, že ho miluju a děkuju mu za společných 15 let a za všechno, co pro mě a holky dělá. Příjemný večer všem. Ježiš, to je tak krásný přání, přátelé. Ivča ho mimochodem napsala. Tak Ivčo, já doufám, že to doputovalo přesně na ta správná místa, kam mělo, jo? Že partner slyšel. A Miraj, Drahokamy dáme za chvíli.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Hit Radio.

Ahoj Kubajs, prosím tě, zahraj mi nějakou osmdesátku, protože já tu dobu pamatuju. To napsal Pepča, tak tohle byly Inexus a New Sensation. Když už jsem měl teda volnou ruku, tak jsem vybral Inexus, ale osmdesátka absolutně vypečená a skvělá. Tak, co bude dál? Přesně to, co si přejete na 777-937-777. Sabina napsala, že by hrozně chtěla Hunter X a Golden a že by to chtěla poslat všem svým kamarádkám, protože zítra ve škole čeká písemka, tak ať to zvládnou. Hele, my se připojujeme taky. Doufám, že taháky jsou na svém místě, protože vždycky, když si připravujete tahák, tak se to vlastně učíte, jo? Já bych se toho nevzdával. Hunter X a Golden právě teď, za pár minut další vaše přání a určitě třeba taky Do Jacket. To všechno hrajeme na Hit Radio a hrajeme to přesně v 8:30. To znamená, že nám zbývá poslední 30-minutovka na vaše hudební přání. Hit Radio.

0: Imagine Dragons. I tohle jsme hráli přesně podle vás, respektive podle Martina. No a za okamžik si dáme úplně poslední dnešní přání. Já vlastně stihnu ještě dvě, protože je tady zpráva od Hanky, která napsala, že by chtěla tu novou od UDG. Bohužel si nepamatuju ještě, jak se to jmenuje, ale vím, že to hrajete. No trefa, Hani, ano, jmenuje se to Odlétáš a UDG si dáme už za pár minutek. 777-937-777, vím, že stihneme ještě jedno hudební přání a to už za chvíli. 9. hodina se blíží, vaše středa a Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Hit Radio. Hit Radio.
6: For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

UTG, jejich novinka od léta, až tohle vám hrajeme těsně před 9:00. Já jsem Kuba Urban, pomalu, ale jistě se rozloučím, protože za chvíli už je tady večer. Vaše středa, alespoň pro tento týden, splněná. Spousta vašich hudebních přání, já za ně děkuju, ale nebojte se, zase příští týden ve stejný čas mezi 18. a 21. hodinou vám zahrajeme zase to, co si vy budete přát. A klidně už teď napište na hitradio.cz. Tady je poslední přání a to je Miley Cyrus a Kuba Urban se bude těšit zase příště.

0: dneska si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
4: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-cz
5: Hit Radio.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
2: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: ale nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

0: nejlepší ořechy, ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
3: Aspekta. Rokycanská 64. Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM+. Tohle vám hrajeme nově.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.